Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči o střední školu dnes mají poslední šanci, a to v případě, že si chtějí podat přihlášku ve druhém kole. Dneska mají poslední termín. Střední školy jim nabídly na 25 000 volných míst, které ale často nejsou v kýženém regionu nebo neodpovídají jejich představám. Míru ve světě pšenka nekvete. Podle posledních zpráv je letos nejméně nasazených mírových sil za posledních 25 let. Do misí je zapojeno celosvětově na 80 000 lidí, což je o zhruba polovinu míň než před 10 lety. Analýza švédských výzkumníků ukazuje, že zatímco války a napětí na celém světě rostou, společenskému úsilí o dosažení míru hrozí postupný rozpad. Čeští hokejisté před sebou mají další zápas základní skupiny, ten předposlední. Svěřenci kouče Rulíka vyzvou Norsko, které bojuje o první postup do vyřazovacích bojů od roku 2012. Utkání startuje v 16:20 a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně opět zdobí umělecky stvárněné filmové klapky. V pořadí 29. ročník projektu Salon filmových klapek nabízí kolekci 120 originálních výtvarných děl, která jsou zde k vidění už jen do dneška. Tradiční aukce se uskuteční v neděli 31. května v Kongresovém centru Zlín během 66. ročníku Zlín Film Festivalu. Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Teploměry naměří mezi 24 až 26 stupně Celsia.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz

0: s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné pondělní ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj všem.
1: Ahoj všem. Taky se nám nechtělo, nebojte, nejste v tom sami, budík hrozný, náročný to bylo, ale už jste vzhůru a jste tady s námi, tak za to jsme moc rádi. Hity nachystaný, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, tak pojďme na to.
0: Hit Radio Zlín.

0: Já si myslím, že pondělní ráno jsme nemohli odstartovat lépe. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, tak snad i vás to bavilo. Hezké ráno, zítra rádia v 6 hodin a 6 minut, Michal Jasmin David s vámi.
1: Je před náma minuta šampionů, 60 sekund na všechny zprávy od vás, ve kterých vždycky něco chceme. A vy pak můžete zjistit, jestli třeba někdo nedělá zrovna to samý, co vy v tuhle tu chvíli, jestli vás neladí, teda nás neladí s váma, třeba kámoška z vašeho města, vesnice, práce a podobně, nebo jestli vám třeba manžel řekl o víkendu, že dělal tohle a tamto a nám napíše pak něco jiného, že?
0: Že se tam takzvaně poznáte, no tak možná se poznáte v tom, co jsme dělali my o víkendu, co vy a váš víkend. Jasmin.
1: Já jsem byla na kámoštině rozlučce se Svobodou a jinak jsem se schovávala před Horkem.
0: Ale vypadáš střízlivě, v pohodě.
1: My nebumbali.
0: Jo, takhle, dobrý. A co David?
2: My jsme bumbali, já jsem byl v pátek s tkánem na večeři, takže sobota, to jsem se celý den dával dokupy a pak jsme měli oslavu Evinýho strejdy, takže já si ten víkend úplně nevybavuju, teda popravdě.
0: Já jsem trochu slavil, ale nebyly to moje narozeniny, byly to cizí narozeniny. Hrál jsem v Karlíně, naproti se volila mis přes ulici. Já když jsem tam přijížděl, tak tam byly zaparkovaný ty Lamborghini a Porsche, říkám, co se tady děje. A pak vlastně tam chodili misky po venku. Ale co mě bavilo, já jsem odjížděl, nevím, asi 11 hodin a vlastně všichni byli v šatech. To bylo takový teplo o víkendu, že vlastně v šatech a nalehko. Takže to byl náš víkend. Tak jak to vypadalo u vás?
1: Chceme po vás tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a jak jste vy prožili ten tropický víkend?
0: 777 937 777, to je číslo k nám. No a teď pro vás máme další parádní muziku. Tohle je Taylor Swift na Hit Radio v 6.07. Hezké ráno. I heard

0: Taylor Swift na Hit Radio v 6 hodin 11 minut a startuje Minuta šampionů právě teď.
1: Milý Budějovice, luxusní víkend s balonářskou partou v Českém ráji.
0: Mirka Plzeň, úžasný výlet v Krkonoších.
1: David Žacler, sobota medvědí, den dětí v Janských Lázních, v neděli sraz dvojčat v Zoo Ostrava.
0: Martina Žďár nad Sázavou, pracovní, celý víkend noční.
1: Květa Děčín v sobotu byla s vnoučkem na výletě a v neděli tu celou proválila a prospinkala.
0: Martina Praha, víkend super, na kolech sluníčko, ale nějak nemohla na dnešek spát, asi že je pondělí.
1: Kača Olomouc, přátelé, v sobotu Guláš Fest v Hranicích, guláš super, ale nechci ho minimálně rok vidět.
0: Simča Ostrava v sobotu pracovně, ale včera celý den opalovačka u bazénu a večer vybírání dovči.
1: Market Hranice, víkend byl očištění bazénu a čištění bazénu.
0: Míša Třebíč, dnes krutý návrat do práce po téměř 14 denní dovolené. Au. Tak možná jste se v tom poznali, a třeba taky litujete Míšu Střebíče, že se dneska vrací po 14 denní dovče zpátky do práce, ale zase já jsem rád, že je Míša zpátky, protože má podovče a poslouchá nás.
2: No jo.
0: Tak děkujeme za vaše zprávy, co jste dělali o víkendu, možná jste se v tom poznali i vy ostatní, kdo jste nenapsal. Nicméně pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, další songy Alvaro Soler, Te Machinaba na Hit Radio. Tak hezké ránko.

0: Lucie, srdce, tohle je Hit Radio, chvíli po 6:15, hezké ráno. My jsme se vás před malou chvílí ptali, jak jste strávili víkend, o tom byla minuta šampionů. Nikdo se ale nevracel k tomu sobotnímu hokeji. Česko-Slovensko. Možná znám důvod, proč se nikdo nevracel k tomu sobotnímu hokeji. Takhle, opět nás náš nároďák nechal napnutý až do konce zápasu. Nakonec jsme vyhráli, to je info pro vás, kdo to nesledujete. Za mě to byla taktika, lidi. Jo, tady na těch jako jednoduchých vůzovkách soupeřích, že jsme se prostě nechtěli vyšťavit a že dneska už teda přijde ten opravdový soupeř.
1: Dneska s Norskem hrajem v 16:20, to je fakt.
0: Jo, 16:20 s Norskem, tak možná jste si, možná jste vyrazili do práce o něco dřív, abyste mohli z práce o něco dřív zmizet, takže možná už, já už to vidím, ta předzahrádka, to pivko na stole.
2: Takhle, sice výkony možná nejsou úplně optimální, jak už naznačil, ale zatím průběžně druhý místo, společně s Kanadou jistý postup do vyřazovací části playoff, čtvrtfinále, takže za mě dobrý, abych si nestěžoval.
0: Dobrý, no tak se těšíme, odpoledne Česko-Norsko 16:20, no a budeme fandit, my fandíme i vám, kdo jste se už probudil a jste v tom s náma, za chvíli pošleme další hity. Ed Sheeran, taky Rehab, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
10: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
11: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Minuta po půl sedmé, tohle je Rehab In My Head na Hit Rádiu. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři, no a David?
1: Ranní update.
0: Má jako tradičně ranní update, David, je to tvoje.
2: Fotbalisté portugalského Torrense přepsali fotbalovou historii, ovládli tamní pohár, hrají přitom až druhou nejvyšší soutěž. Ve finále porazili favorizovaný Sporting Lisabon 2-1 a slaví trofej poprvé od poloviny minulého století. Petřínská rozhledna dnes bude svítit modře, pražská dominanta tak symbolicky podpoří pohřešované děti. Česká metropole se připojí k iniciativě Blue for Hope, která usiluje o evropskou osvětu v této problematice. Češi letos v létě zůstanou doma, podle posledních průzkumů plánuje dovolenou v Česku anebo plánujeme dovolenou v Česku anebo nedalekých destinacích. Strávit léto u nás plánuje na 77% z nás, na což má velký vliv konflikt na Blízkém východě.
0: 77%, to je docela dost, to je docela dost, jako nedivím se, tak venku je draho a divoko, takže letos máchač?
2: No, tak to si myslím, že je pro jiný ročníky, než jsme my, ale proč ne?
0: Jako pro starší nebo pro mladší?
2: Pro mladší. A nebo úplně pro starší, to je pravda.
0: Tam není nic mezi.
2: Jo.
0: No Doubt. A tedy Swims, to jsou další hity pro vás. 6.32, hladíte Hit Radio a přejeme krásné ránko.

0: 6.39, Terry Swims, tohle je Hit Radio, krásné ránko.
1: Máme za sebou opravdu tropický víkend, jak už jsme tady řešili, třeba v takových Doksanech naměřili skoro 33 stupňů, což je na květen až moc, bych řekla. Možná to máte někdo jako já, že už dlouhodobě scháníte kamarády s bazénem, neúspěšně stále, nicméně ani koupák jsem o víkendu nestihla. A to mě zajímá, jestli vy už jste byli na svém prvním koupání letošním, vy naši posluchači i vy kluci tady.
0: Já si myslím, že na posluchače to je rozhodně super otázka, protože já jsem potkal spoustu lidí na Instagramu, který u vody právě včera byli.
1: Na Instagramu jsem potkal spoustu lidí, dnešní doba v kostce.
0: Přesně, já jsem byl teda včera doma, já jsem se předtím teplem schovával, já jsem byl jako unaveňoučkej po sobotní akci, takže jsem jako se tak odpočíval, ale vím, že hodně lidí bylo u vody. No, co ty, Davide, nebyl u vody?
2: Zatím ne, jak říkám, já jsem střízlivěl, takže se to úplně nehodilo, ale podle mě je na to ještě trošku brzo, jakože počasí už bylo, ale teplota vody v bazénech ještě nevím.
1: A na koupáky chodíte jinak, nebo ne?
0: Na koupáky? No, takhle. Já když se řekne k vodě, tak já když už tak jdu jako k vodě, jako doslova, jo, k vodě, jenom k vodě, ne do vody, co se týká jako veřejných jakoby nádrží nebo nějakých takových jako rybníků, jo. Protože já to nemám rád, protože jak se o mě otře ryba, tak mě už do vody nikdo nedostane.
1: Jo, ty jsi tenhle cimprlík.
0: No jasně, no. Ale pak zase na druhou stranu na těch jako umělejch koupalištích je zase hodně lidí, takže já se koupu jenom doma ve vaně.
1: Mně tohle to nevadí, spíš to mám špatnou zkušenost, že se o mě neotírají ryby, ale chlapy ve vodě. To se mi stalo loni a to bylo teda hrozný. Takže z tohohle důvodu se bojím já, ryby mi nevadějí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový. A aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Je, tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
8: I teď?
10: Ano.
8: A teď?
10: Jo, včera, dnes i zítra.
9: Prostě pořád.
11: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: www.kiny.cz. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na tahu mezi Opavou a Fulnekem se připravte na zdržení, štosuje se to kvůli omezení u obce Vrchy. A přes 5 minut se zdržíte taky na příjezdu do Ostravy od Havířova. Šťastnou cestu všem.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: v 6.50. Více jak 3/4 Čechů letos dovču v zahraničí neplánuje, venku je draho, ale vy můžete vyrazit na dovolenou úplně gratis. Ve snídani šampionů totiž právě teď startujeme soutěž o luxusní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun.
1: Máme tady takový virtuální letadlo, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo. Stačí si správně tipnout tu sedačku a můžete si začít balit kufry.
0: Takže 6 řad, takže 1 až 6 a pak tam jsou sedačky A až F.
1: Ano.
0: Takže dejme tomu, že trefíte, nevím, 2 B. No. Třeba.
2: Takže příklad. Šance 1 ku 36.
0: Přesně tak, přesně tak. Nicméně hrajeme teda každý všední den v 6.50 a v 8.50 až do padnutí té finální výhry. No a v případě, že se netrefíte hnedka, tak máme tady taky nějaké výhry jako ceny útěchy. No tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát tuhle parádní dovču, volejte právě teď 800 937 937 a po Adamu Ďuricovi jdeme na to. Mandolína na Hit Radio v 6.50. Hezké ránko.

0: Ďurica, 6.53, posloucháte Hit Radio, krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme v ranním updateu slyšeli, že 77% Čechů zůstane během léta v Čechách, ale to se vás týkat nemusí, protože tady máme soutěž, která vám může to léto změnit.
2: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Luxusní dovča za 40 tisíc, to je hlavní výhra, je to dovča od společnosti Invia, kterou vyhraje někdo z vás. Máme tady virtuální letadlo, dohromady 6 řad a 6 sedadel v každé, A až F. No a někde tam to jedno jediné výherní místo je a to se právě teď pokusí najít. Marcela, Marcelko, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, zdravíme do Horšovského Týna.
3: Ahoj.
0: Tak zeptám se tě, hodila by se ti taková dovča za 40 tisíc?
3: Hodila, bylo by to skvělý.
0: Tak to je fajn. No tak na tobě je tipnout sedačku, řadu a číslo sedačky.
3: No, tak tipuju 66B.
1: 66?
0: Máme 6.
3: 66B.
0: Máme 6 řád, 1 až 6 a A až F.
3: Jo, tak takhle. Jo, tak rám ty sedačky v letadle, že jich tam je hromadu.
0: Ne, úplně v poho, takhle.
1: My tady máme svoje letadlo.
0: Jsi první soutěžící, takhle myslím si, že teďka to zvákneme. Takže A až F a 1 až 6.
3: Takže 4B.
0: 4B říkáš. 4B.
1: Ano. Koukám tady na to.
0: 4B. Tak my na to kouknem. 4B. Marcelko, dovča za 40 táců to dneska není, ale...
1: Ale máme tady pro tebe aspoň takovou menší dílčí výhru. Člověče, nezlob se, Marcelko. Jakože opravdu, máme tady hru. Člověče, nezlob se. Nezlobíš se?
3: Ne, pohodě.
0: Tak
3: člobr... To budeme plánovat jinou, no.
0: Tak to člobrde se hodí na dovči, že jo, kterou teda teďka nevyhráváš, ale samozřejmě můžeš to zkusit v průběhu, když se ti podaří dovolat, rádi tě uslyšíme. Tak Marcelko, krásný den a třeba příště.
3: Krásný den, zdravím.
1: Ahoj,
0: ahoj. Tak další šance v 8.50. 8 hodin 50 minut můžete třeba právě vy vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tuzemským firmám se letos zatím moc nedaří. Jen od začátku roku vyhlásily soudy v Česku na 255 firemních bankrotů. To je vůbec nejvíc od předcovidového roku 2019. Tradičně nejvíce společností zbankrotovalo v Praze, následoval Jihomoravský kraj. Na druhém konci spektra je potom Vysočina, Karlovarský a Liberecký kraj. Včerejší počasí opět přepisovalo historické tabulky. Rekordy pro 24. květen padly na zhruba 2/3 stanic. Vůbec nejtepleji bylo, stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku. Teploměr tam ukázal bezmála 32,5 stupně. Tropické teploty očekávají meteorologové i začátkem tohoto týdne. Václav Moravec by mohl platit pokutu. Bývalý moderátor České televize se měl podle veřejnoprávního média dopustit konkurenčního jednání. To když minulý týden oznámil spuštění své nové zpravodajské platformy. Moravec ale už dříve uvedl, že po konzultaci s právníky považuje konkurenční doložku za neplatnou. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Policisté zahájili kontroly na Baťově kanále i na řece Moravě. Cílem je jediné, bezpečná plavba pro všechny návštěvníky vodních cest ve Zlínském kraji. Policisté se zaměřují především na alkohol v dechu, potřebné doklady a taky na povinnou výbavu lodí. Kontroly budou na vodních tocích ve Zlínském kraji pokračovat i v dalších týdnech. I dnes nás čeká velmi pěkné počasí. Můžeme se těšit na jasnou až polojasnou oblohu. Teploměry naměří mezi 24 až 26 stupně Celsia.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné pondělí.
13: Krásné ráno všemu lidu.
11: Snídaně šampionů.
12: A taky Davidovi, ahoj Dave.
14: Ahoj Dave.
12: Tak před malou chvílí jste zkoušeli vyhrát poprvé zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. V našem virtuálním letadle jste tipli sedačku 4B, ta to nebyla, tak další šance připomínáme v 8.50, tak tady určitě s námi buďte. Co pro vás máme teď? Likvido, narkotik, tím začínáme další hodinu, hezké ránko.
11: Hit Radio Zlín.

0: Scotty Clickvido, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. 7 minut po 7 vám přejeme fantastické ráno.
1: Blíží se období svadeb a možná jste někdo byl teďka o víkendu stejně jako já na rozlučce se svobodou. Ne mojí teda, bohužel. Nicméně byla to pro mě vůbec první rozlučka se svobodou a já to znám z vyprávění a z filmu a z odkudkoliv, takže prostě ta nevěsta třeba plní nějaký ty úkoly, že jo, vyfoď se tady s policajtama, tady udělej kotrmelec, tady zbal tohodle a tohodle. Taky samozřejmě hrozná vylejvárna, ale u nás tomu tak nebylo, protože my jsme parta holek, co obecně moc jako si nedává do nosu. Takže my jsme šli na minigolf, šli jsme na obídek, tam jsme si dali nějaký dárky, ručně psaný dopisy jsme nevěstě připravili a tak. A bylo to vlastně celý moc hezký, poznali jsme se navzájem jako ty její kámošky a bylo to něco jiného, než znám z těch filmů, ale vlastně se mi to strašně moc líbilo a zajímá mě, jaký rozlučky se svobodou jste zažili vy.
0: Já bych se ještě chtěl vrátit, Jasmin, jak jsi říkala, že bohužel, že to nebyla tvoje rozlučka se svobodou. Já tady ten záznam vystřihnu, jestli teda dovolíš, já to pošlu Kubovi hnedka po vysílání.
1: Ne, toho odrodíš.
0: Promiň, já nikoho rodit nebudu. Jako vím, že pondělní ráno byl teda trochu porod jako vstát, ale to po mně nechtěj.
1: Tak co ty rozlučky, Vaše?
0: Takže počkej, takže žádná pártoška, jako že byste prostě... Hey!
1: Kámoška je dost introvertní, ale i nám to sedlo, jo, vlastně neměli jsme žádný nějaký věci v hlavě, jak by to jako mohlo vypadat a bylo to strašně super, moc jsme si to užili i takhle bez kalby.
0: Tak to jste byli v klidu, já si myslím, že na některý jako rozlučky se svobodou mi se měla zavíst zbroják, protože já když takhle potkám skupinu 10 podnapilých jako holek s nápisem Team Bright, tak...
1: To nám říkali na tom obědě, říkal nám to číšník, že včera předtím tam byla taky nějaká rozlučka a že teda v životě neviděl jako ani chlapy takhle vylitý, natož jako ženy, jo. Ale vlastně každý, ať si to má, jak chce.
0: No jasně, no tak jak jste prožili rozlučku se svobodou vy, potažmo, jak si představujete vaši rozlučku se svobodou? Protože já jsem se svobodou ještě neloučil.
1: A tak na nějaký si možná byl, ne? Na nějaký rozlučce.
0: Ale člověče, počkej, nebyl, no. Nebyl. Pstý. Takhle, já nemám moc kamarádů.
1: No jo, to mě mohlo napadnout.
0: Takhle no. Co David?
2: Hele, já to tak ještě nikdy nezažil a mně osobně to přijde prostě trapný z nějakého důvodu. Jako strašně americký, jako jeho, ty všichni se musíme strašně bavit, všichni se musíme strašně vypláchnout. I když samozřejmě existují asi nějaký výjimky, jak teďka Jasmin popisovala, ale pro mě to prostě není úplně.
0: Zdravíme Evu, která poslouchá taky teďka ráno. Tak pojďte nám dát vědět, chcem to vědět od vás teda, jak jste prožili vy vaši rozlučku, anebo jak si ji představujete. WhatsApp 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku. Budeme samozřejmě rádi i za zprávu. Teď další hity, tohle je Leony. Hezké ráno, Zit Rádio.

0: Pitbull, Kesha, Timber, takhle vám hraje pondělní Hit Radio ve 7:45, hezké ránko.
1: Před malou chvilkou jsem vám vyprávila o rozlučce se svobodou mojí kámošky, která probíhala včera. Byla to jiná rozlučka, než známe z filmu, ale byla skvělá, bez úkolů, bez alkoholu a podobně, prostě krásný společný den, minigolf, autodromy, obídek, kavárna, prostě holčičí den. A zajímalo nás, jak by měla vypadat vaše rozlučka, nebo jak vypadala?
0: Píše třeba Radek. Ahoj, taky jsem rozlučku neslavil, taky se mi to moc nelíbí, raději jsem trávil volný čas se synem a s budoucí manželkou. Hezky.
1: To hezky. Je hezky.
0: Taky další zpráva, dobré ráno, tak já měl tu klasickou rozlučku, kamarádi, brácha, pití, strip a hezká vzpomínka na tu celou noc. Bylo to boží a když na tu noc někdy zaspomínáme, tak se všichni řežeme smíchy.
1: Máme tady i hlasovku od Tomáše.
0: Od našeho Tomáše. Už to pouštím.
2: Ahoj, tady Tomáš. My jsme měli rozlučku se svobodou jako fakt hodně drsnou. V těch devadesátkách. Obrazili jsme 4 podniky. Pak nakonec jsme skončili ve sparingu na diskotéce. Jo. Úplně našrot.
0: Tak a dál už se to pustit nedá. Dál už to nejde.
1: Bohužel. Pak je tu zpráva od Janči. Ahoj šampioni, moje rozlučka se svobodou byla naprosto úžasná. Skvělá banda holek, spousta smíchu, zábavy. Jediné, co bych asi vymazala, bylo překvapení v podobě striptéra, kdy jsem myslela, že se propadnu, ale i to jsem přežila. Když jsem se vdávala, tak mi bylo 27 a kdybych se vdávala teďka, tak vím, že by rozlučka byla daleko klidnější. To chci říct s tím striptérem. Prosím vás, slyšela jsem od hodně kámošek, že třeba nechtěli striptéra a stejně ta parta kámošům nebo kámošek ho tam dala. To samý v mužském případě, jo. Chlap to nechtěl, ale kámoši to porušili, i když si to nepřál. A to mi přijde blbý. Když si to někdo přeje, tak OK, ale když si to nepřeje partner nebo partnerka, tak většinou i z respektu k tomu druhýmu. A když to ty kámoši porušejí, tak mi to přijde blbý.
0: No jasně, ale co s tím má pak takový jako chlap dělat, že jo? Když říká, že to tam nechce a teďka ty jeho kámoši tam prostě něco takového dotáhnou, jo? Tak jako, jak vypadáš před těma chlapama? Řekneš, hele, kluci, to ruším, já tady s váma dneska nebudu.
1: No chyba není na jeho straně samozřejmě, chyba je na straně přátel, přesně. Takže respektujte.
0: Co dělal, jak dělal, ona dělala, co se dělala.
3: Tady mám zajímavost, že kořeny tady z těch rozlušek se svobodou sahají až do starověku. Už v pátém století před naším letopočtem si muži ve Spartě zpříjemňovali ten odchod toho jejich kamaráda nebo druha do vztahu tím, že popíjeli, veselili se a tak dále.
1: Aha. Tak jsme se aspoň dovzdělali.
0: Hezký, tak dobře, děkujeme. Tak vy, kdo plánujete nějakou rozlučku, ať se vám vydaří přesně podle vašich představ a chlapy. Prosím vás, když vám ten váš kamarád řekne, že tam nikoho nechce, tak mu tam nikoho neto nekupujte. Miles Smith, Stargazy, dneska ráno.

0: Mit, krásné ráno, 7 hodin 21 minut. Festival Hradec CZ se blíží. Kdo byste na něj chtěl vyrazit gratis, zůstaňte u rádia. V rychlé pětce, chvíli po půl osmé, budete soutěžit o dvě univerzální vstupenky, tak na to rozhodně počkejte. Co od nás za malou chvíli z muziky, třeba tohle Cizí zeď, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo následníte za volantem, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Ahoj, baví tě filmy a seriály? A chtěl bys si s Mijakem zahrát? Právě teď hledáme nové dětské herce. Můžeš poznat nové kamarády a zažít něco nezapomenutelného. A neboj, zvládne to každý, tak se přihlas na casting a třeba se uvidíme. Těším se na tebe a nezapomeň, hvězda můžeš být právě ty. Casting proběhne v sobotu a v neděli, 30. a 30.

0: nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. Na dálnici D1 mezi kilometry 318 a 341 ve směru na Ostravu dneska probíhají údržbové práce, tak v tomto úseku buďte opatrní. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Bude půl osmé, ladíte pondělní Hit Radio, tohle byla Cizí zeď. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Chyť ho, když to dokážeš. Mladičký pilot Formule 1 Andrea Kimi Antonelli má na svém kontě už čtvrté vítězství v řadě. Letošní ročník tak vede už o 43 bodů, je mu teprve 19 let. Fanoušci Shreka se mají na co těšit, tvůrci totiž oznámili, že pracují hned na dvou pokračováních, čeká je navíc samostatný film o Oslíkovi a třetí snímek o Kocourovi v botách. 124 milionů korun, to je částka,

0: kterou vyhrál šťastlivec ze Spojených států v loterii. Dlouho přitom neměl o výhře ani tušení. Vyzvedl si až 8 dnů před vypršením lhůty.
1: Tak to mělo celá štígro. A nechával to schválně nakonec, anebo nemohl najít tiket, víme?
0: Tiket zapomněl v kapse,
1: jasně.
0: Ale provozovatelé ty loterie tak strašně naléhali na to, aby toho vítěze našli. Furt opakovali, koupil to tam a tehdy na tady z té konkrétní benzinové pumpě. Až ten vítěz si řekl, kurňa, tak já to půjdu zkontrolovat.
1: Třeba to byl miliardář a řekl si, hele, to mi za to fakt nestojí nějakých 120 milionů. Co, a tak víte co, tak já se jim vozvu, já tam půjdu. Hezká výhra, nicméně pěknou výhru pro vás máme nachystanou i my v rychlé pětce. Celý tento týden vám budeme rozdávat dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz dle vašeho výběru. Tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na Hrady, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ránko, jsme Hit Radio.

0: Cyrus, End of the World, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.34, krásné ránko. A jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce soutěžíte o dvě univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady CZ. I na tom letošním ročníku vystoupí naprostý špičky český i slovenský scény Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, MIG 21, Tomáš Klus, Leny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnohem víc dalších.
0: O tohle si zámi za soutěží Simča z Ostravy, krásné ráno.
2: Vám také krásné ráno všem.
0: Krásné ráno. Simča, ty jsi mi řekla, že tě někdo hrozně vytočil a že nevěříš tomu, že tě voláme. Vidíš, tak ten, jako ten vesmír funguje, tak myslíš, že to zachrání případná výhra, to tvoje naštvání?
2: No, 100% to zachrání, uvidíme s mým štěstím na těch 5 otázek, no.
0: Tak když tak pomůžem, tak pojďme na to. Otázka první.
1: 5 vteřin na odpověď. Jaká 3 čísla má v označení slavný britský agent?
2: 007.
0: Přesně tak. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď. Simčo, budeš vědět, jaká planeta naší soustavy má kolem sebe nejvýraznější prstence?
2: Neptun?
0: Jinak.
2: Já jsem Saturn.
3: Saturovaný.
0: Pojďme dál. Otázka třetí.
1: 3 vteřiny na odpověď. Teď už nesmíme chybovat, jo? Která země sousedí s Českou republikou na jihu?
2: Na jihu. Pane bože, Rakousko.
0: Jo. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď. Simčo, doplň název známého songu od kapely Miraj. Když nemůžeš...
2: Tak přidej víc.
0: Jo. A poslední, 5. otázka.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku?
2: Euro.
0: Jo! Simčo! Je to tak.
2: Víte, jak se stydím, já jsem pedagogický pracovník a nemohla jsem si vzpomenout na Saturn.
1: Ale jenom nemohla vzpomenout. A prosím tě, s těma dětma, to je jasný, člověk má pak hlavu úplně jak balón.
0: Takhle, Simčo, i kdybys neodpověděla ani na jedno, já bych ti to dal, abych tě zlepšil den, když tě teda někdo naštval. Je to tvoje. Dvakrát lístky na Hrady. Ty jsi z Ostravy, takže Hradec nad Moravicí je tam nejblíž vlastně k vám, že jo?
2: Ano, přesně tak.
0: Koho vezmeš sebou? Už to máš naplánovaný nějak?
2: Ano, vezmu manžela, protože jsme Daniela Landu viděli, naposledy jsme se poznali, to bylo 42. Teď máme 3 dítě, my 37, takže
1: oživíte takhle nějaký první randíčko vlastně?
2: Nevím, jestli první randíčko, ale s třema malýma dětma a další má 16 ve třídě, třeba oživovat, když se dá.
0: Simi, to bude super, tak gratulujeme, lístky posíláme, moc si touží a zase někde ozvi. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobře, díky moc, krásný den všem.
0: Taky, ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Lost Frequencies a Zonderling Crazy na Hit Radio v 7.40. Tohle je pondělní snídaní šampionů.
1: Možná někdo z vás právě teďka venčí svýho psa a ani netuší, že se tím prodlužuje život. Podle studií mají pejskaři v průměru o 2700 kroků denně víc, než ty, kdo pejska nemají. Mají méně stresů a dokonce teda až o 24% nižší riziko úmrtí.
0: Myslíš, že nás poslouchá někdo u venčení psa teďka, že nás má třeba nahlas z nějakého repráčku? To počkej. Přines! Sedni! Sedni! Takhle, až vám teda pes něco rozkouše, nebo se vám třeba doma vyčurá, nebo vás poskáče, když budete mít ťapky od bláta, tak klid, protože tohle je teda váš recept na nesmrtelnost.
1: No hlavně, až vás bude ráno zase brzo ráno tahat z postele, že jo, tak vlastně to dělá pro vás.
0: To je pravda.
1: No.
0: My to taky děláme pro vás. Jasmin, abort!
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
9: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Zdržení kolem 10 minut naberete v kolonách v Ostravě na Rudné kvůli omezení u Svinova. Štosuje se to v obou směrech. A zasekané je to taky na tahu od Vizovic do Zlína. I tady to chce pevné nervy.
17: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky pro bazén. www.proxim.cz.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: za 7 minut 8 hodin, takhle vám hraje pondělní hit rádio My Chemical Romance. Schválně, jestli jste se už někdy snažili dostat z nějakého průšvihu tím, že jste předstírali, že nemluvíte svým jazykem, co? Tohle se řeší v Německu, průvodčí ve vlaku ztratil trpělivost s lidmi, kteří nemají jízdenku a vymluvají se klasickým já nerozumím. Jo. Zahlásil to do vlakového rozhlasu a i když tady by ten příběh mohl skončit, jakože se vlastně nic moc nestalo, tak průvodčí ho teďka vyšetřujou kvůli stížnostem, že šlo o rasistický útok na cizince.
1: Já tohle nechápu. On si samozřejmě stěžoval i na další jako výmluvy, typu nevěděl jsem, nikdo mi to neřekl. Takový ty věci, co opravdu lidi, když nemají lístek a chtějí se na něco vymluvit, tak říkají. Já v tom nevidím vůbec nic špatného, ne v tom, že to oni říkají, ale v tom, jak se zachoval vlastně ten průvodčí. Protože co máš dělat jako?
0: No, co máš dělat, tak on dělá svoji práci, že jo, takže teďka no. Zběžný kontrol lístku je skandál, já si myslím takhle, jestli ho nevyhodí, což mu fakt přeju, protože mi tohle přijde absolutně osobně postavený na hlavu, tak podle mě příště bude hlásit, že lístky nekontroluju, abych tady náhodou někoho v tomhle blbém vlaku neobvinil, jo.
1: To ti sedí tato role, ale
0: myslím, že bych udělal průvodčí,
2: jo.
0: Tak jo, hele, pojďte, ukažte lístky, štípeme a hrajeme Kylie Minogue.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
2: Já ho už naplánovala.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
1: Prostě posadíme naše do restaurace
2: a budem řádit.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku pokračuje, nepomohly mu ani rekordní teploty o uplynulém víkendu. Ve střední a severozápadní části republiky proto včera platila výstraha před požáry. Hasiči apelují na veřejnost, aby nerozdělávala oheň, a to především v lesích. Nedoporučuje se ani vypalování trávy, odhazování nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Cestování na dovolenou by se nám mohlo zkomplikovat, a to v případě, že sebou vezeme powerbanku. Letadlo společnosti EasyJet muselo na cestě z egyptské Hurghady nouzově přistát, a to kvůli elektronickému zařízení, které mohlo představovat nebezpečí požáru. Mnohé letecké společnosti zpřísnily pravidla týkající se powerbank a často vyžadují, aby byly v příručním zavazadle. Ebola se v Africe opět hlásí o slovo. Zdravotníci registrují v Kongu, které je ohniskem poslední vlny, už více než 900 podezření na nákazu. Světová zdravotnická organizace se ale už dříve nechala slyšet, že je malé riziko, že se epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně opět zdobí umělecky stvárněné filmové klapky. V pořadí 29. ročník projektu Salon filmových klapek nabízí kolekci 120 originálních výtvarných děl, která jsou zde k vidění už jen do dneška. Tradiční aukce se uskuteční v neděli 31. května v Kongresovém centru Zlín během 66. ročníku Zlín Film Festivalu. Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Teploměry naměří mezi 24 až 26 stupně Celsia.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásné ránko.
17: Krásný pondělí vám všem.
18: Snídaně šampionů.
16: Vstupujeme do třetí třetiny pondělní snídaně, jsme rádi, že jste u toho s námi, krásné ráno.
17: A rozhodně s náma i zůstaňte, protože tady budeme mít zajímavého hosta, pobavíme se o slow fashion, o novodobých second handech a akci, která je největším pop-upem výběrových sekáčů.
16: Počkejte na to, teď další muzika, Shakira Waka Waka, dobré ránko.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Shakira, Waka Waka, 8 hodin 5 minut. Slíbili jsme hostam, už je tu s námi Petra Jačková. Péťo, krásné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Jaké bylo ránko, jaká byla cesta sem do rádia?
1: Celkem v pohodě.
0: V pohodě.
1: Ještě počasí snesitelný, uvidíme, co přijde.
0: Takže venku je příjemný, než tady vevnitř. My tady máme 28 stupňů, takže venku je chladněji. Peťo, ty stojíš za Lovers Marketem, na který se můžeme přijít podívat tento pátek a v sobotu do Garbe v pražských Holešovicích. Kdyby si měla tvými slovy popsat posluchačům, co to vlastně Lovers Market je?
1: Lovers Market je takový pop-up, řekneme, asi největší tady v České republice českých second-handů. Je doplněný o lokální značky, o designéry, je tam skvělý jídlo, pití, atmosféra, DJs, takže dá se tam užít celý den klidně, oba dva dny. A vlastně chtěli jsme tím docílit to, aby jsme lidem ukazovali trošku jiný druh nakupování módy.
2: Co vlastně znamená ten výběrový second hand, nebo jak si můžou být lidi jistý, že tady najdou vlastně teda ty dobrý kousky?
1: Tak asi to všichni znáte, nevím, možná řekněte mi schválně, jaký máte nějaký případný předsudek proti nakupování v second handech.
2: No tak já, když jsem byla malá, tak já jsem myslela, že je to taková jako blešárna, hrabárna. A teďka vím, že to tak není, spousta mých kámošek tam nakupuje, v jednom vlastně sekáči výběrovým jsem byla i s tebou před rokem, takže vím, že to tak už není, ale stejně někde hluboko v hlavě to člověk má, podle mě.
0: Tak já to mám úplně jinak, protože moje mamka má obchod s oblečením a má tam vlastně napůl sekáč a vlastně napůl nové, jo? Takže to má tak prokombinované, takže já s tím jsem úplně v pohodě, takže nějaký kousky od ní mám taky.
1: Tak to je super, že jsme tady ukázali oba dva ty pohledy, protože opravdu v lidech to ještě hodně je a proto jsme vlastně začali dělat Lovers Market, aby jsme ukázali, že už to tak dávno není. A chápu, že třeba ne po celé České republice, ale zrovna tady v Praze těch výběrových second handů je ohromně moc. Všichni známe takové ty řetězové, kde prostě máte vše za 50, za 100 a podobně, ale pak jsou tady second handy, kde zatím většinou stojí nějaká jedna osoba a opravdu vybírá ty kousky, co tam jsou, jaké mají materiály. Jsou tam velice často i takové ty značky, co známe z pařížské, takže opravdu si tam můžete sáhnout na krásné kousky, originální kousky a je tam zatím kvalita. A kdybych vám neřekla, že to je second hand a do toho obchodu půjdete, tak to vůbec nepoznáte.
0: Co je, Peťo, za tebe takový největší problém vlastně vůbec jako dnešního nakupování všeobecně?
1: Tak přesto, že kromě Lovers Marketu máme agenturu, takže na sociální sítě živí, tak se budu trochu rouhat, ale někdy bych je vypla, protože ty trendy, co tam vznikají, tak samozřejmě na to mají obrovský podíl. Takže se řekne, no teď frčí, nevím, široký kalhoty, teď frčí černý topy a vidíme to hlavně u mladých lidí, jak u kluků, tak u holek, že najednou vidíme, že jsou všichni stejní. Což si nemyslím, že je jenom problém mody, ale obecně, když někdo začne chtít být stejný, tak už to trošku zavání jako průserem. Tady si myslím, že ta trendovost a ta rychlost té módy je ten největší problém. Protože dříve se udělalo pár kolekcí, ale dnes už je to o tom, že jsou třeba na týdenní bázi. Móda nebo fashion se převáží letadly, je tam prostě obrovská zátěž pro planetu a hlavně ty materiály, které se teď používají a ta nekvalita je ten velký problém.
2: My na Lovers Marketu najdeme teda samozřejmě udržitelnou módu naopak. Jaký tam budou značky, nebo spíš kolik značek, vlastně na co všechno se tam můžeme těšit?
1: Tak second handu je tam myslím 13 nebo 14, ale není to jenom móda. Už jsme rozšířili i o interiérové věci, takže tam budou antiky, je tam možný nakoupit si i věci do domácnosti. Není to už teda jenom o módě, ale pak tam bude spousta lokálních značek od brýlí přes šperky, parfémy. Je toho opravdu hodně a každý si myslím, že si tam najde to své.
0: My jsme koukali, že to je vlastně akce se vším všudy. Je tam i nějaké jídlo, nebo jako co tam vlastně všechno ten návštěvník může zažít, kromě toho, že se tam může odnést teda nějaký jako zajímavý kousek?
1: Tak my si troufáme říct, že tam můžete klidně strávit celý den. A jedna ten prostor je opravdu unikátní. Garbe je to bývalá elektrárna, je to nádherný industriální prostor, takže má to super atmosféru. Letos my vždycky děláme tu jídelní zónu s Dudes and Barbies, mají například nitroblokavárnu, co hledáme, no a podobně, takže kdo zná, tak ví, že nějaká kvalita už je tam zaručena. Ale to jsme si pro ně představili takový challenge, protože my máme ve znamení, neptejte se, proč, prostě se nám to líbí, gepardy. A letos jsme je donutili, protože ano, Instagram opět mi ukázal, udělat gepardí chleba, například. Oni mají skvělý kváskový chleb, ale má gepardí vzor na sobě. a tady takové různé blbovinky, ale samozřejmě bude tam skvělý pití, máme tam jak alko, ne alko, samozřejmě u nás vždycky nesmí chybět proseko, nenabádáme k alkoholismu. A máme tam samozřejmě to jídlo, tak jak ta móda je kvalitní, z kvalitních surovin a je to hlavně moc dobrý.
0: Tak my připomínáme, že na Lovers Market můžete dorazit tento pátek a v sobotu do pražských Holešovic. Zůstaňte s námi, Petra Jačková je naším hostem a za chvíli se vydáme do českých sekáčů. Teď hodiny na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: 8 hodin 13 minut, tohle jsou hodiny. A pondělní Hitrádio, posloucháte Snídaní šampionů. Máme tu stále hosta Petru Ječkovou. Peťo, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Stojí za Lover Marketem, na který se mimochodem můžete přijít podívat už tento pátek a v sobotu do Garbe v pražských Holešovicích. Moc vás tam zveme.
1: Peťo, kdy začal takovej ten sekáčovej převrat, o kterém jsme se tady bavili, že už ho lidi ten second hand začínají vnímat nějakým jiným způsobem? Protože je to celkem boom teďka.
2: Je vlastně zajímavý, že teď nedávno jsem viděla nějakou hitparádu, že v UK už Vinted je, myslím, druhá největší jako prodejní platforma, že už přeskočili, myslím, jenom Primark byl před ním, bohužel, pořád. Ale že už opravdu se ta secondhandová móda dostává jako čím dál víc, ale zároveň si pojďme trošku říct, že je to ještě nějaký jako boom a trošku nějaká bublina a u nás to ještě jako za stolik není, u nás pořád trošku převládá ten pocit toho, že jsou to ty hrabárny. Ale my vlastně Lovers Market už děláme 5. rokem a vidíme tu velkou změnu mezi těma lidma. Každý rok tam přichází víc lidí mění ten mindset a je to jako strašně fajn. Ale já jezdím hodně na inspiraci do Itálie, konkrétně do Milána, taková jako meka toho. A tam pořád vidíme, že prostě to ještě může být někde jinde, protože tam chodí od dětí po seniory a tráví tam celý den a je tam jako neskutečně moc lidí.
0: Kdybys měla, Peťo, z tvého pohledu porovnat, jestli teda spíš lidi chodí do sekáčů šetřit, anebo hledat originální kousky, tak jak to je dneska za tebe?
2: Myslím si, že to je oboje. Možná, bohužel, bych pořád trošku ještě tipla, že to bude to šetření, ale třeba i u té mladší generace, tam si myslím, že se to nedá paušalizovat, protože tam je hodně těch jako subkultur, určitě to vnímáte i třeba v hudbě, tak někteří jsou úplně jako jenom sekáče, jenom přešívají si věci, dělají nějaké reuzy a z toho je další část, která vezme Shein, Temu a jede to od vrchu dolů a prostě objednává jeden balíček za druhým, protože zas viděli nějaký haulíček u influencerky. Takže myslím si, že to je pořád na obou dvou stranách a ten trend jako celosvětově není dobrý. Jo, nemůžeme pořád říct jako jup, už všichni nakupujeme v sekáčích.
1: No, jak hodnotíš vlastně to nákupní chování nás Čechů? Jakože myslíš, že si uvědomujeme konečně, co nosíme a chceme se nějak starat o tu planetu, nebo že je to většině Čechů konkrétně pořád jedno?
2: Ráda bych řekla, že je to lepší, ale nemyslím si to. Pořád jako si myslím, že je to většině Čechům jedno. Obecně si myslím, že většině Čechům je jedno móda, tím bych jako začala, a že to je pořád tady brané víc jako povrchní záležitost, jako něco, na čem nezáleží, do toho my máme rádi tu funkčnost. Jak už jsem párkrát řekla, jsme takový outdoorový národ. Takže více řešíme praktičnost, než jako, že bychom řešili, že to je nějaký jako způsob vyjádření, anebo že řešíme materiály, ale určitě se to lepší.
0: A Peťo, dá se podle tebe být jako zároveň trendy a zároveň udržitelný?
2: Jo, určitě. Určitě a naopak jako ty trendy se pořád točí v nějakých cyklech, jo. Takže já to teď vidím, že mladá generace nosí šustákovky, nosí různé věci, které já už jako nesnáším, protože jsem je už kdysi nosila a jim to přijde strašně cool. Takže občas vytáhneme z šatníku něco, co se do toho trendu zase vrátilo. Vidíme to všichni, že se to nějak jako opakuje. A tím, jak je to rychlý, tak vlastně v těch second handech se už taky ty trendy všechny jako nacházejí. Takže určitě se jde oblékat trendy a já zase říkám, víc než trend je to, aby nám to slušelo a aby to bylo kvalitní.
0: Máme vlastně takhle doma udržitelný sako po dědovi, jo, to vlastně odnosili všichni, ještě někde by se určitě našlo, jo, takže držíme tu udržitelnost taky.
1: Kdyby nás teďka poslouchal někdo, kdo zatím jede fast fashion, ale třeba ho oslovilo tohle to všechno, co tady řešíme a chce začít žít jinak, tak co bys mu poradila jako první věc?
2: Tak a jedna bych poradila i to, ať se trošku vzdělá v materiálech, protože tam si myslím, že to všechno jako začíná, protože důležité je, aby nám v tom oblečení bylo dobře a ty materiály na to mají velký vliv. Teď přichází teplý počasí, takže když si na sebe hodíte polyester, není to úplně jako super záležitost.
1: Takže nějaký len?
2: Takže nějaký len, i ta bavlna, ale máme i viskóza, prostě je těch materiálů poměrně víc. U té bavlny máme zase občas trošku problematiku, že tam je neskutečná spotřeba vody, padá tam ohromně moc chemie, takže zase už vybírejte třeba nějaký certifikovaný bavlněný věci, který se vyrábějí šetrně. protože neznamená to, že když máte bavlněný tričko, tak je to možná fajn pro vaše tělo, ale zas pro tu planetu to taky není vždycky úplně jako ideální. Takže začít se zajímat o materiály, i tak nějaká taková vnitřní psychologie, co mi vlastně sluší, v čem se cítím dobře, abych nepodléhala právě těm trendům, který jsou tak strašně rychlí. No a pak projít šatníky, podívat se občas, co mají přesně tady po babičce, po dědovi, tesaka, všechno se to vrací, vymyslet nějaký doplňky, ono to vždycky ten outfit oživí. No a podívat se, jestli v okolí jsou nějaký fajn sekáče. A třeba takový tip, my občas s holkama od nás z agentury si uděláme takový swapík, vyměníme si věci mezi sebou, to tričko, co mám na sobě, mám taky dlouho od mojí kolegyně, říkám, už bychom ho mohla dát, tak 2 roky jsem jí jako prosila, tak už ho mám. Takže i takový swapík mezi kamarádkama je někdy vlastně strašně fajn a jsou to takový jako vlastně nejudržitelnější a nejrychlejší momenty, jak se k tomu dostat.
1: Skvělý.
0: Tak Peťo, Lovers Market už tento víkend v pražských Holešovicích. Teď máš jedinečnou možnost tam pozvat a nalákat všechny naše posluchače. Je to tvoje.
2: Tak já bych vás chtěla pozvat do Garbe Holešovice. Adina, je to unikátní, nádherný industriální prostor. Bude naposledy otevřený, takže máte jedinečnou možnost se tam podívat. Budete mít možnost se podívat na krásné oblečení, který nepoznáte vůbec, že je ze second handu, dostat se k originálním kouskům za úplně jiný peníze, než kdybyste si je koupili původní nové. Máte možnost tam zažít skvělou atmosféru, budou tam DJs, bude tam skvělá hudba, jídlo, pití. A myslím si, že vlastně nejlepší je na tom ta atmosféra. No. Je to tam vždycky strašně fajn.
0: Říká Petra Ječková, Lovers Market, a samozřejmě komplet detaily na loversmarket.cz. Peťo, děkujeme za návštěvu a ať se akce vydaří.
2: Já moc děkuju za pozvání a všechny zvu vás samozřejmě taky.
1: Děkujeme, děkujeme. Těšíme se.
0: Měj se krásně, hezký pondělí, ahoj.
1: Ahoj.
0: Teď David Guetta na Hit Radio, hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořád.

0: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.

0: dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D55. Mezi 35. a 33. kilometrem dneska pracují silničáři. Je tady zúžení v obou směrech, tak dejte pozor. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Něco lehce tanečního do vašich uší, Bena Sibros na Hit Rádiu v 8.31. Michal Jasmin David s vámi. Davide, ranní update je tvůj.
1: Ranní update. Mít psa se vyplatí. Jedním z mnoha důvodů je naše zdraví. Podle poslední studie mají lidé se psem v průměru až o 3000 kroků denně víc. Petřínská rozhledna dnes bude svítit modře, pražská dominanta tak symbolicky podpoří pohřešované děti. Česká metropole se tak připojí k iniciativě Blue for Hope, která usiluje o evropskou osvětu v této problematice. Animované filmy a seriály nesledují jen děti, ale taky dospělí. Podle posledních průzkumů tvoří zhruba 25% publika seriálu SpongeBob dospělí lidé bez dětí.
0: Což vlastně chápu, já teda nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou dělaný tak, že to pochopíš až jako dospělej.
2: Simpsonovi taky třeba, že jo?
0: No jasně,
2: to není
0: jako,
2: pro děti.
0: Je to jako, že primárně pro děti, ale jsou tam prostě gegy a vtipy, že si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
2: South Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělí.
0: Na to se koukal, že bylo 7, jasně.
3: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí a potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
0: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
3: Je to tak, ještě od AI, no. Tak pojďme ten dětský. No. Proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsme měli teda 8 děti, Jasmin.
0: A děti jsou... Tak to sedí.
3: Tak a pro dospělé. Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
0: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se musím, že teda nemusíme chodit, si myslím, no.
2: Ale ten pro

0: Evička na Hit Rádiu v 8.40. Dobré ránko, s vámi Michal Jasmin David. Mě by zajímalo, jestli jste někdy platili pokutu, která absolutně nedávala smysl. Máš tam něco takového, Jasmin?
1: No rozhodně. V tramvaji, když si koupím lístek, prostě, tak ty tam máš 60 sekund, aspoň tady, 60 sekund na to, než ti začne platit. A mně zbývalo třeba 10 sekund a revizor mi napálil pokutu, že takhle teda ne.
0: Hej, takže pokutička. Tak to mi vlastně krásně nahrává k tomu, o čem se chci bavit. Takovouhle pokutu musel zaplatit švýcarský pár, jenom proto, že si jízdenku na vlak koupili se 17, respektive 32 vteřinovým zpožděním. A průvodčí jim napařil pokutu ve výši cca 2500 a 3500 chlapovi.
1: Jo?
0: Byl to pár.
1: Za 30
0: muž a žena.
1: Sekund.
0: Za 30 sekund, no, jasně, no. Velká nespravedlnost, ale já teda, mně se tohle stalo něco podobného, když jsem měl poprvé pendolínem, mám takový příběh, jo. Říkal jsem si, že si to užiju, těšil jsem se na to, měl jsem jet z Pardubic do Brna, koupili jsme si lístky, jeli jsme dva, sedíme, jedeme, přijde průvodčí, říká kontrola jízdenek, tak mu to dám a on, místenky máte? Tak jsem se takhle rozlít po tom vlaku, který byl úplně prázdný, a říkám, místenky? To je potřeba? A on, no to je potřeba. Říkám, nevím, já jedu pendolínem poprvé a vlastně vlakem ani nejezdím, protože z toho mám hrůzu. Já jsem teda tým autobus, když už teda. Tak mu říkám, co s tím uděláme? A on, no to bude pokuta. Tak mu říkám, já to platit nechci, tak já na příští stanici vystoupím. A borec mi říká, tento vlak staví v Brně a ve Vídni.
1: Já, ale co na tom je jako špatně, pane bože?
0: Nevím, jako takhle vy, kdo jezdíte vlakem, určitě to víte, jo, ale představte si, že já jsem opravdu jel tím pendolínem poprvé a nevěděl jsem, že si musíš koupit místenku.
1: Když tam nikdo není, tak beru místo prostě.
0: Tak teď už to vím. Takže pokutka byla, no tak tohle byla pokutka, nicméně vy za chvíli můžete vydělat to, že posloucháte Hit Radio, protože za malou chvíli další šance pro vás vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun. Tak zůstaňte s námi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invi za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6 sedadel v každý řadě a někde je tam jedno výherní místo. A když vy ho tipnete správně, tak je dovolená od Invie vaše.
1: Takhle jednoduchý to je. Hrajeme každý všední den v 6.50 a v 8.50, což je právě teď až do padnutí finální výhry. No a v případě, že se netrefíte, nebojte, máme tady pro vás nějaké výhry jako cenu útěchy. No tak pojďte nám zavolat právě teď 800 937 937 a dovolená za 40 klacků může.

0: Lukas Estrada, DJ Trips, Stephen Poole, Close Your Eyes na Hit Rádiu v 8.52. Další možnost pro vás, vyhrát dovolenou za 40 tisíc.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Jak jsme říkali, máme tady vlastní letadlo virtuální, v něm 6 řad, 6 sedaček v každý z nich, no a někde tam je jedno volné místečko, který se pokusí najít Martina Sklatov.
0: Martino, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, tak co myslíš, zasloužila bys si takovouhle parádní dovolenou za 40 táců od Invie, co?
3: Já myslím, že ano.
0: Kdo by ne, kor takhle při pondělku. No tak, Martino, na tobě bude vybrat v našem virtuálním letadle si místo. Když se trefíš do toho místa, kde je schovaná dovolená, vyhráváš. Případně, když trefíš jiné místo, tak tam možná čeká nějaká cena útěchy. Tak máme tady 6 řad a písmena A až F.
3: Mm-hmm.
2: Tak co?
3: Tak já zkusím D6.
0: D6. To je dálnice v České republice, že? D6. D6. Tak Jasmina, co máme pod D6?
2: Martinko, sice to nebude dovolená za 40 tisíc korun a tahle výhra je tím pádem stále ve hře, ale získáváš dvakrát lístek na Marka Ztracenýho na Letenský pláni v Praze 7. srpna. To je taky super, ne?
3: Super, tak jo, děkuju.
0: No, není záž, tak lístky posíláme samozřejmě. Martino, hra pro tebe nekončí, když se tě podaří dovolat, rádi tě uslyšíme znova a můžeš si sednout na nějaký další sedadlo, kde třeba ta dovča za těch 40 tisíc je. Domluveno?
3: Dobře, já to zkusím ještě. Díky moc.
0: Budeme rádi.
2: Měj se.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Takže můžete vidět, že vlastně ty dílčí výhry můžou být i za takovýhle.
0: Já bych dal možná malou nápovědu, kdo nás ladíte teď poprvé, tak připomeneme, že ráno v 6.50 padlo 4B, vidím to správně, a teď
2: 6D.
0: Tak si to můžete do vašeho virtuálního plánku zapsat.
2: Bude to i na webu Hit Rádia, samozřejmě tam se můžete taky kdykoliv podívat.
0: No tak.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned.

0: Stones, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionů a my se s vámi jdeme rozloučit, slyšíme se?
1: Zase zítra od 6 do 9, tak se na vás budeme moc těšit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pondělí, my jsme Michal, Jasmina, David a zítra v 6.
1: Ahoj.
3: Čau, hezký den.
0: Pa. Ahoj. Ahoj.
4: Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně jezdíte bez nehod, tak jenom pozor na silnici na Věstu do obce Prostřední Bečva. Kousek od Vsetína, pracuje se tam stále na silnici, protože budují cyklostezku a je tam kivadlový provoz jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
5: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda projedná zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy šengenského prostoru déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či správního vyhoštění. Po úhynu slonice, kterou napadl samec, dnes otevře zlínská zoo znovu expozici Karibuny. Po pátečním incidentu ji pro návštěvníky uzavřela. Přesné okolnosti a příčinu úhynu zvířete nadále vyhodnocují zoologové, chovatelé a veterináři. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu.
4: Hokejový servis Hit Radia.
11: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Usilují však o jedno z prvních dvou míst ve skupině, s nimiž je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrvání ve Friburgu místo stěhování do Curychu.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološák.cz.
1: Aktuální teploty na Zlínsku 19 stupňů. Dneska bude krásný slunečný den a v maximech naměříme až 24.
4: Hit Radio Zlín.
1: Krásné ráno. Tak dopoledne se Alžbětou Kolečkářovou startuje, sluníčko svítí, lidi se usmívají, jezdíte bez nehod, tak teďka už nezbývá než si přát, aby to tak zůstalo i po celý den a týden. Jaký byl víkend, přátelé? Velice aktivní, já myslím, že určitě ne jenom pro mě, takže to chce super nastartovat. Dejte si kafíčko a začínáme. Imagine Dragons.

Kateřina Marie Tichá, zatím sama vypalovačka a tak je to na Hit Rádiu Zlín pořád i při pondělí 9 hodin 13 minut, přátelé. A já když jsem dneska přicházela tady jako do studia, tak tady dokonale začala venku růst levandule. Já musím říct, že pro mě je levandule nádherná na pohled, asi možná proto, že miluju fialovou, ale ta vůně samotná, ta je trošku moc na mě. Ale oproti tomu vůně šeříku, no tak to úplně miluju. Přátelé, a co je vaše oblíbená vůně? A nebo rostlina, bylina, keř, cokoliv. Dejte mi vědět na náš WhatsApp 601 13 13 05 a já vám posílám další hitovku, abyste byli

0: Just Dance, to je Lady Gaga, ale já tady trsám už od první hitovky, protože Hit Radio Zlín frčí na plné obrátky, na prné. Za chvilku to nebude jinak, dáme si Luise Capaldiho, ale taky Linkin Park a píše nám Marta do studia na téma rostliny, květiny a vůně, že největší srdcovkou pro ní budou vždycky růže a konvalinky, které už pomalu končí. A Marti, máš pravdu, konvalinky jsou vždycky výsada květnová, dubnová, takže užívej poslední kousíčky a za chvilku pokračujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte.

0: Adamo. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Luci, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhrej lístky přímo v éteru.
6: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
7: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
8: Souhlasím.
9: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Emptiness Machine. Přátelé, ano, je to tady. Tento týden začíná Zlín filmový festival. Letos tam mají opravdu vytříbený program. Já musím říct, že bude se dít něco samozřejmě. V parku bude se dít něco na zámku a tak dále a tak dále. Spousta filmů na výběr. No a já mám právě teďka pro vás dvě vstupenky na libovolný film v letním kině v rámci Zlín Film Festivalu. Takže volejte na 601 13 13 05 právě.

0: Hozier, Too Sweet a do konce hodiny taky Krištof, Rudimental, Offenbach. Jedeme dneska sluníčkově, tak jak to máme rádi na Hit Radio Zlín. A jak to máte nakonec s tou dovolenou? Pojedete, nebo poletíte, nebo ještě teprve vybíráte? Akorát pozor, dneska jsem četla, že takový ti lidi, kteří na dovču vozí půlku elektroniky, tak může nastat trochu problém. Jedno letadlo teď totiž muselo nouzově přistát v Římě kvůli powerbance v odbaveném kufru, jo? Takže pozor. Dokonce byla ještě zrovna připojená k nabíjení a tam už to je jiný level, tam už to může dělat problémy. Takže já vám přeju hlavně šťastnou cestu a za chvilku pokračujem.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
9: Já ho už naplánovala.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
8: Prostě posadíme naši do restaurace
9: a budem řádit.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Offenbach a Norma Jean Martin nám uzavřela 9. hodinu. Máme 10.00, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na trase Hranice nad Moravě a Valašské Meziříčí u obce Lešná. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, protože jsou na komunikaci dva plastové kbelíky a to umí udělat pořádný problém. Pozor taky na dálnici D55, stojí porouchané vozidlo, tak projíždějte radši opatrně. Se zdržením se můžete setkat aktuálně ve Zlíně, v Přílukách a taky v ulici Vizovická. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní počasí v Česku pokračuje, teploty se budou dál pohybovat místy až v tropických hodnotách. Ve středu se mírně ochladí, srážky se objeví ale jen výjimečně. Konec týdne se pak opět ponese v letním duchu. U fotbalistů Kroměříže skončil po necelém roce trenér Lukáš Kříž. Svůj odchod oznámil po posledním kole druhé ligy, ve kterém hanácká Slavia zvítězila 2-1 na hřišti Viktorie Žižkov. V tabulce obsadila 12. místo. Malé objednávky z čínských e-shopů už nebudou tak výhodné jako dosud. Od července se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Od léta tak část zboží výrazně zdraží a výhoda čínských tržišť se začne zmenšovat. A ještě tenis. Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek vstoupili úspěšně do French Open a postoupili do druhého kola. Dnes do Grand Slamu vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
0: Aktuální teploty 20,5 stupňů, dnes půjdeme až na 24, bude krásný slunečný den, tak si to užijte.
7: Hit Radio Zlín.
0: Hodinko začneme s Milesem Smithem. Pak bude také Alicia Keys, UDG, Black Eyed Peas, no dneska nám to frčí.

Údek, krásná věc. A než to odstartuje Black Eyed Peas na Hit Radio Zlín, tak přátelé, jestli máte pocit, že turistické značky teďka tady u nás přes noc projdou proměnou, jenom tak, tak to není jenom zdání, ale opravdu právě na to půjde nějaký rozpočet. Letos projde obnovou skoro 925 kilometrů turistických tras, a včetně nových směrovníků a map. Já si dokonce myslím, že naše turistické značení jsou jedny z nejlepších v Evropě, takže pokud někdo myslí, že jsme země bez jako nějakých větších unikátů, tak ho pošlete po červené a já myslím, že uvidí sám. Jdeme na to. I got a feeling, to jsou Black Eyed Peas.

0: Best Day of My Life, to byly American Authors a teď, přátelé, luxus. Na Hit Radio Zlín totiž startuje soutěž o dovolenou za 40 000 korun od Invie. Přátelé, stačí poslouchat Snídaní šampionů a ráno mezi 6.50 a 8.50 stačí, když správně tipnete správné sedadlo ve virtuálním letadle. A jo, některé místa jsou výherní, jiné ne, takže to bude super dobrodružství, ale běžte do toho, moc krásná soutěž.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na

0: Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
3: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

John Legend, nádherná věc na Hit Radio Zlín. A přátelé, já si myslím, že opravdu patří mezi ty nejlepší, co v posledních dekádách vůbec vyšly. John Legend je legendární, ale máme i na české scéně svoje rarity, dá se říct. Ano, Varastovy věci, to je určitě jedna z kapel, která takhle jsou v tom popředí těch skvělých českých formací. A s hitovkou Anděle si teď připomeneme, že večer od 18 hodin

ABCD EFU, tak to je 10 hodin 42 minut, ladíte Hit Radio Zlín a já jsem dneska zjistila, že mozek skutečně není jenom z informací a nervů, ale taky z toho, co máme na talíři, přátelé. Přišlo teď upozornění na potraviny, které našemu mozku moc nesvědčí, klasicky. Slazené limonády, instantní jídla, dokonce sladké cereálie a uzeniny, anebo celkově dost tabuizované průmyslově zpracované potraviny. A ano, přesně ty věci, které jíme, když nemáme čas, tak ty to jsou. Dokonce dlouhodobě prý můžou zhoršovat paměť. Tak já nevím, jak vy, ale já teda tíhnu dost často i třeba ke kvalitní šunce, protože dává si 4 vajíčka. No já nevím, jestli je to dobrý nápad, takže radši si dám 2 a pokračuju v klidu s pár plátkama šunky. Jak to máte vy a tady tyhle

0: vozí kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
1: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Karol Soler a máme 11 hodin, to znamená jediné, jdeme na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu na D1 na trase Praha-Polsko u státních hranic. Probíhá tam vyšetřování nehody a jsou tam lidi na vozovce, tak radši projíždějte opatrně. Se zdržením počítejte na D1 na trase Praha-Polsko, je to vlastně ta stejná situace, takže tam si to radši s tím počítejte. Vaše dopravní info volíte na 800 511 611.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Ašop Roku přináší...
5: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Zítra skončí výluka na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Omezení začalo v březnu a souvisí s přestavbou křižovatky v Zašové, která si vyžádala i posunutí části trati. První vlak po ukončení výluky by měl úsekem projet zítra po 17. hodině. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu. V hokejové NHL zářil Tomáš Hertl. Ve finále západní konference playoff pomohl Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Koloráda připravil 1 branku. Vítězové základní části prohrávají už 0-3 na zápasy.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
5: Aktuální teploty 21,5 stupňů, dneska bude krásný slunečný den, opravdu jenom sem tam nějaký malý mráček, až 24 stupňů dneska bude, tak si to užívejte.
0: Hit Radio Zlín.
5: Na téma bezpečnější Otrokovice už za chvilku, teď vám ale posílám kapelu Miraj, tak si to užívejte.

vzpomínky na milénia. Za chvilku si dáme jednoho úžasného zpěváka, kterého mám moc ráda celoživotně. A přátelé, už jsem zmiňovala, že se budeme bavit o takové záležitosti, protože snížit nehodovost může se to zdát jako docela bláhová myšlenka, ale skutečně se na to chystají v Otrokovicích a do roku 2030 chtějí bezpečnější silnice. Ideálně teda míň řidičů, co neumí používat blinker, přátelé, to myslím, že každý z nás tak nějak se s tím občas potká. Celkově se ale zaměří na ochranu chodců a cyklistů, takže celkově zklidnění té dopravy i v obytných zónách. No a za cíl to má jediné, co nejvíc omezit nehody a jejich následky. Já myslím, že každý takový krok je za mě naprosto skvělá zpráva. A teď už Robbie Williams. Feel.

0: Following the Sun, to byli Super High a Nika, za chvilku taky Taylor Swift nebo Pitbull s Chrisem Brownem. Hit Radio Zlín jede na plné obrátky a ve Zlíně teď půjde dát si kafe v úplné tmě. Co na to říkáte? 28. května dorazí v rámci Zlín Film Festivalu legendární kavárna Po tmě. Tak tam necháte mobil v kapse, oči si odpočinou, najednou zjistíte, že najít hrnek není úplně jednoduchý sport, no a bude to se vším všudy, protože vás budou obsluhovat nevidomí baristé a celý ten zážitek má přiblížit svět bez zraku. Za mě dost dobrá myšlenka, co říkáte?
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
4: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
5: Ahoj, baví tě filmy a seriály? A chtěl bys si s Mijakem zahrát? Právě teď hledáme nové dětské herce. Můžeš poznat nové kamarády a zažít něco nezapomenutelného. A neboj, zvládne to každý, tak se přihlas na casting a třeba se uvidíme. Těším se na tebe a nezapomeň, hvězda můžeš být právě ty. Casting proběhne v sobotu a v neděli, 30. a 31. května v Epicentru Zlín Film Festivalu v budově UTB v Přízemí. Více informací najdeš na castingovka.cz.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu

0: tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky
2: CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
4: Senkor. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

International Love, tak to je v podstatě i hit Radio Zlín, dalo by se to tak říct. Přátelé, pokračujeme dál, dáme si českou hitovku od kapely Hodiny stmívání. Co říkáte na tuhle formaci? Já si myslím, že ji máte určitě rádi, protože ji tady máme pro vás pravidelně.

rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

vlastnění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: spojení David Agety, Terio Sims, Tone Senai. Přátelé, do konce hodiny nevídete zkrátka. Mr. Props, taky James Arthur, anebo Jasmine Thompson. To bude krása. Já se s vámi pro dnešek loučím. Pondělní dopolední vysílání máme za sebou. Já se na vás budu těšit zase zítra. Takže mějte krásný den, krásně ten týden nastartujte. Zatím čau.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Trojanovicemi probíhá čištění vozovky. Projíždějte tudy proto opatrně. Pracuje se taky na D55 mezi 33. a 35. kilometrem v obou směrech dálnice. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Zháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnes je pomněnkový den, připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je pomněnka. Upozornit má na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, nebo naopak i na hledání dětí, které si chtějí ublížit. Vláda projedná přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou udržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či správního vyhoštění. Teď se podíváme k nám.
4: Už zítra skončí přes 2 měsíce trvající výluka na železnici mezi Meziříčím a Rožnovem. Silničáři odsunují přejezd dál od křižovatky, aby řidiči nestávali na kolejích. S dalším omezením v tomto místě musí řidiči počítat od 8. června do poloviny srpna, kdy bude hlavní tah částečně uzavřený kvůli demolici mostu.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Norové sice na úvod podlehli Slovákům 1-2, ale od té doby nevyšli ani jednou na prázdno. Oba týmy se na mistrovství světa utkali i loni. Češi díky vítěznému gólu Davida Pastrňáka vydřeli výhru 2-1. Se Severany prohráli na šampionátech v roce 2010 v základní skupině v Mannheimu 2-3. Od té doby uspěl národní tým proti Norsku na mistrovství světa 10krát za sebou. Dnešní utkání začne v 16:20.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
8: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
7: www.elektrološák.cz.
4: Dnešní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 27 stupně Celsia.

Je 12 hodin a 3 minutky k tomu, krásné pondělní poledne vám přeju, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů hned po sobě. No a než vám je jednotlivě představím, tak se musím zeptat, dodrželi jste naši víkendovou challenge, kterou jsme si dali v pátek? Bylo to, připomínám, celý víkend bez jednoho jediného kafe. Já se přiznám, že jsem to zkusil, bylo to extrémně náročný, dneska už jsem měl 4, ruce se vyklepou, že se asi už nevyčurám, ale celý víkend jsem si říkal, prosím, ať už je pondělí. Prosím, ať už je pondělí. Možná jste to měli úplně celý, jo? Takže teda úplně stejný, že jste celý víkend vlastně žili v naději. My jsme byli takový videoklip tohohle legendárního hitu z roku 1986, který se jmenuje Žít v naději. Aby už konečně bylo pondělí a dali jsme si kafe. Srdcovka číslo 1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Rok 1986, je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my z 80. let půjdeme do 90. konkrétně do roku 1999. Mám tady připravenou srdcovku od bývalé Spice Girl, konkrétně od Jerry Halliwell, a ne, není to It's Raining Men. Je to zvláštní, ale opravdu tato dáma měla mnohem víc hitů na solové dráze, než ten jeden, který se dodnes hraje v rádiích. Ale je teda pravda, že já když si vybavím hit Michiko Latino, který tady mám připravený, tak si asi nedokážu ani vzpomenout na melodii, ale pamatuju si, že ve videoklipu byla v bikinách na jachtě. No, časté asociace jsou zvláštní. Každopádně, jsem rád, že jste přežili víkend, jsem rád, že jste dneska, doufám, v tom pondělním odpolední trošku pozitivně naladěni. Dělá to určitě to sluníčko a dělá to stoprocentně i ta hudba, kterou tady pro vás mám připravenou. Ta vám zlepší náladu a když tedy venku je léto, tak pojďme do tohohle prosluněnýho hitu z roku 1999. Srdcovka číslo 2 a Jerry Halliwell.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Dáváte si teď nohou do rytmu? Jestli ano, tak patříte mezi skutečné hudební labužníky, protože umíte ocenit ten kvalitní německý eurodance. Pharrell a Show You Secrets.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 3 už. Chybí nám poslední dvě a pak jdeme na srdcovku na vaše přání. Dáme si taky něco českýho u nás v našich srdcovkách. Dáme si skupinu Krištof a vzpomínku na jejich úplně první album Magnetické pole. Není žádný tajemství, že kritici skupiny Krištof tvrdí, že jejich texty jsou jako náhodný generátor slov. Ovšem úplně první hudební kritika, která na tohle album vyšla na music serveru, tenkrát na začátku milénia, tak zní vkusný pop s povedenými texty. Máte rádi skupinu Krištof? Klidně mi napište na 777-937-777, která píseň, anebo třeba i který album za vás je to nejlepší. Za mě osobně je to právě to úplně první album Magnetické pole. Je tam spousta legendárních hitů, kterým dneska je 25 let. A my jsme tenkrát byli o 25 let mladší. No, tak pojďme do té doby a dáme si píseň, která nás vezme do vesmíru. A je tam důkaz, že Země je opravdu kulatá. Kosmoshop.

0: Starý dobrý 90-kový R&B Lauryn Hill na Hitrádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla poslední srdcovka od dámy, která zítra oslaví své narozeniny. Jestli vám byl její hlas trochu povědomý, tak není divu, tohle je taky ona. Ovšem ne na silové dráze, ale ještě společně se skupinou Fugees, se kterou získala spoustu ocenění, včetně Grammy. Jinak její solová dráha byla ovšem taky velmi výjimečná a vlastně jako není se ani čemu divit, protože ona vlastně jako v tom hudebním světě tak byla celý život a ještě navíc její tchán byl legendární Bob Marley. To bychom si taky klidně mohli dneska zahrát v srdcovkách. Co tady do toho tropického jamajského počasí, který máme dneska v pondělí venku, by možná klidně nějaký Bob Marley se i hodil. Takhle, já vám do toho kecat nebudu, já už jsem 5 srdcovek vybral, teď je to samozřejmě na vás. 777-937-777, za chviličku srdcovka na vaše přání, pište, volejte hlasovky, co byste chtěli dneska slyšet.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 3 plus KK v Chebu za 5 milionů 450 tisíc. Byt 3 plus KK v Jindřichově Hradci za 4 miliony 270 tisíc. Byt 4 plus 1 ve Žďáru nad Sázavou za 10 milionů 290 tisíc. Byt 2 plus 1 v Rozdětíně na Karlovarsku za 2 miliony 540 tisíc. A garáž v Ostravě za 590 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.kopacek.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Matrix na Hit Rádiu ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme pondělí, pravé poledne, to už bylo před 35 minutama, ale pořád ještě polední čas, čas oběda, čas chillu. Nohy nahoru, být v pohodě, venku je hrozný horko. Není potřeba ze sebe dneska vydávat maximum, jo? Máme celý pracovní týden před sebou. A co byste dneska chtěli slyšet za srdcovku? Taky něco, co dáme do pohody?
2: Ahoj, Pírko. Tak Bob Marley není vůbec špatná volba, třeba písnička Sled. Když už jsem v práci, v autě, pečená, vařená a lehce i smažená, tak ať si aspoň můžu k tomu představit tu pláž a tu piña coladu v ruce. Čauky.
0: Děkuju za tuhle zprávu. Je pravda, že dneska jsme tak trošku ve vlastní šťávě úplně všichni. Já teda vybírám jinou píseň, která má ještě trošku nádech zeleného dýmu, aby ta pondělní pohoda byla ještě s úsměvem, jak my říkáme, rohlíkem na rte.

0: Radiozitem Blood Running je 12 hodin 42 minut. Posloucháte Hit Radio. Jdeme taky teď na jednu aktuální věc, a to konkrétně, pokud jste za volantem a jedete na D3, tak u Veselí, to teď Veselí opravdu moc není, ve směru na Tábor, máme tu informaci od vás, co jste tam teď momentálně v koloně, že tam navíc přistává i vrtulník a jsou tam hasiči, bude to tam úplně uzavřený, opravdu velmi náročný. Dáváme pro vás dohromady další podrobnosti, určitě uslyšíte ve zprávách, také v dopravě, tak dávejte na sebe pozor, prosím, za volantem. Přeci jenom je pondělí, po víkendu spousta lidí ještě pořád myslí na to, jak nám bylo hezky, a ne na to, jak ne nám teď v práci. Takže dávejte na sebe pozor a za volant posílám další hity, jako například Disturb, The Sound of Silence, anebo tady tu holku na skateu a pod kolenkách s pruhama Every Levin, What Hell. Už za chvíli na Hit Radio. Buďte s námi.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
6: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu Lážoplážofest.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou skončil právě teď. Posloucháte Hit Radio. Za malou chviličku taky nejnovější zprávy a s nimi Lucie Daňková. Budeme si povídat především o cenách dálniční známky, protože dálniční známka u nás stojí více než třeba vedle v Rakousku. Tak jak to bude dál vypadat s cenou dálničních známek pro nadcházející rok, tak to už víme, řekneme vám ve zprávách. Akorát pořád tedy nevíme, jestli platíme za dálniční známku anebo za parkovací lístek na základě těch kolon, který máme na dálnici. Tak pokud jste i teď na dálnici D3, tak pozor, u Veselí je tam velmi vážná dopravní nehoda. Dávejte na sebe pozor, počítejte tady s velkým zdržením.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D55C na 23. kilometru na trase Hulín na Pajedla stojí porouchané vozidlo. S komplikacemi počítejte i při průjezdu Frištákem, kde se opravuje náměstí. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
3: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
4: Já ho už naplánovala.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
3: Prosím, posadíme naše do restaurace.
4: A budem řádit.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
7: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Léto, slunce, plavky v kick. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny dálničních známek v posledních letech rostly. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka stojí více než v Rakousku. Ministerstvo dopravy proto navrhlo ceny v příštím roce nezvyšovat. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
16: Pokud návrh schválí vláda, tak roční známka příští rok bude za 2570 korun, 30denní dálniční známka by měla být za 480 korun, 10denní dálniční známku bychom měli pořídit za 300 korun.
15: A jednodenní známka by pak měla být na 230 korun. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Zlínský kraj. V programu má prezident debaty ze studenty, občany i zástupci samospráv. Zúčastní se také Zlínského filmového festivalu. Pavel byl na návštěvě kraje poprvé v dubnu 2024. Tenista Jirka Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. místo. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Teď ještě pohled k nám.
17: Zlínský dopravní podnik má v plánu během letošního a příštího roku nakoupit až 50 nových vozů, čímž by téměř z poloviny obnovil svůj vozový park. Současně připravuje změnu jízdních řádů, která začne platit od začátku září. Spoje by měly jezdit častěji a doprava by měla být efektivnější.
18: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
19: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
18: www.elektrološák.cz.
17: Dnes v noci naměříme teploty okolo 12 stupňů Celsia. Zítra bude jasno a teploměry ukáží mezi 26 až 29 stupni.

0: jako obrázek je dneska 13 hodin 2 minuty po obědě taky, tak doufáme, že jste se opravdu dneska dobře najedli. Co by k tomu dokonalému dni ještě chybělo? Možná, kdyby vám někdo dal něco zadarmo. A od toho jsem tady já a Hit Radio, protože tady pro vás mám nádhernou věc, obzvlášť pokud rádi čtete. Mám tady kompletní kolekci 10 knih od velmi uznávané spisovatelky Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Vyhrát si celou kolekci budete moct už za 10 minut. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio Zlín.

0: Plu na Hit Rádiu a hit, který se v češtině jmenuje Pláč na tanečním parketě. To je krásný, jo, jako dobrý docela název. Pravda je taková, že kdyby se to jmenovalo Vražda na tanečním parketě, tak je to zase super název pro knížku. Ale ne, takhle zůstaneme jenom u hudby. Nicméně, když už jsem teda naťuknul ty knížky, tak já tady mám ode dneška na celý tento týden a i ten týden příště pro vás možnost vyhrát kompletní kolekci knížek 10 knih od Lizy Reganové, která má kompletní hodnotu 5000 korun. A pokud opravdu máte rádi knihy se silnou a schopnou hlavní hrdinkou, která se ničeho nebojí, a jestli si rádi přečtete detektivní příběhy plné napětí, ze kterých vás tak trošku mrazí, tak právě Liza Reganová a především vyšetřovatelka Josie Quinn a její případy, tak to jsou naprosto geniální knížky. Jak to bude fungovat? Funguje to tak, že já teď v tuhle chvíli přečtu ukázku z jedné knížky a její příběh. A na vás bude, abyste uhodli, jestli je to pravda, anebo ne. Samozřejmě, pokud jste ty knížky četli, nebo minimálně jednu z nich, tak asi budete vědět, máte trošku výhodu, ano, to je fakt. Na druhou stranu uvidíme, jestli se necháte zmást i mojí fantazií, a nebo to opravdu bude skutečný příběh. Tak pojďme na to. První případ Josie Quinn je ze série Mizející dívky. Kolik dívek musí zmizet, než si toho někdo všimne? První případ a hned tak ostrý začátek. Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá 17-letou Isabel Colemanovou. Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají hledat. Josie začíná mít obavy, že podobně zmizelých dívek může být daleko víc a stopy opravdu vedou k další dívce. Její případ však úřady označili za naprosto smyšlený a odložili ho. Josie se přesto domnívá, že by ona dívka mohla být také obětí. Ale koho vlastně? A proč se zdá, že nikdo kromě ní o vyřešení případu nestojí? Nakonec se případ vyřeší. Úplně sám. A Josie zjistí, že všechny dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti. Je to pravda nebo není? Končí takhle ten příběh nebo ne? 800-937-937 je telefonní číslo sem ke mně do studia. Volejte právě teď, dáme si jeden hit a pak chci slyšet, co si myslíte. Jestli takhle opravdu ta knížka končí, anebo jsem si to celé vymyslel.
1: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.

0: Máme na telefonu taky Honzu. Honzo, přeju krásné odpoledne.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak, před malou chviličkou tak jsem četl ukázku z první knížky, respektive z toho prvního dílu série Mizející dívky. Já jsem říkal, že ten příběh končí tak, že případ se nakonec vyřeší sám a Josie zjistí, že všechny dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti. A teď chci od tebe vědět, je to pravda, nebo to pravda není?
1: Je to pravda.
0: Myslíš, že to je pravda, jo?
1: Já myslím, že jo.
0: Že opravdu ty dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti.
1: No.
0: No, čověče, co na to říct? Musím na to říct, že musím vzít někoho jiného na telefonu. Musím vzít někoho jiného, Honzo, je mi líto.
1: Je mi líto, tak nevadí.
0: Bohužel.
1: Tak jo.
0: Zatím, ahoj. Haló, haló, Jirka na telefonu, Hit Radio. Kdo pak tam? Slyšíme se? Tak, neslyšíme, dobře, nevadí. To je taky dobrá detektivka. Haló, slyšíme se, Jirka, Hit Radio.
2: Tady Veronika, slyšíme se.
0: Dobrý den, Veroniko, výborně. Tak co myslíte, odešly ty holky nakonec do kláštera, anebo je to úplně jinak?
2: Je to úplně jinak.
0: Je to úplně jinak, teď už to víme. Je to tak, že dívky samozřejmě neodešly do kláštera, staly se bohužel obětí monstra, které řádí v okolí Dentnu už celé roky. Víc už neřeknu, jo, abych neudělal spoiler, zbytek se dočtete v knižce. Veroniko, vy máte ráda detektivky?
2: Mám ráda, moc ráda.
0: A četla jste alespoň jednu z těchto 10 knížek Josie Quinn?
2: Nečetla právě, takže to se bude hodit.
0: Tak to vám závidím, protože budete to číst úplně poprvé a věřím, že i ostatní čtenáři, kteří už prošli minimálně jednou sérií, jedním dílem, tak si teďko říkají, ty brďo, ta bude překvapená, to jí to závidíme. No tak jo, tak já vám gratuluju, získáváte 10 knih v hodnotě 5000 korun, na vás bude, jestli budete chtít ty knížky normálně, fyzicky, anebo jestli si je chcete vzít třeba do čtečky.
2: Asi fyzicky.
0: Že jo, že to je lepší.
2: Jasně,
0: obrat se ty stránky. No jasně, to jsem tak rád, že to říkáte. Super. Veroniko, ještě jednou gratuluju, máte radost?
2: No velikou.
0: No tak to máme radost všichni, super. Tak jo, ještě jednou gratuluju, 10 knížek je vašich a já jenom připomínám, že zítra opět v čase mezi 13. a 15. budete mít když tak další šanci získat opět celou kolekci 10 knih od Lizy Dekanové, tady na Hit Radio.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport, tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz, kdykoliv a kdekoliv. Bookport, čtu, kudy chodím.

0: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Velmi symbolický hit, kdy jsme teď hráli o 10 detektivních knih. Opět zítra budeme pokračovat mezi 13. a 15. Nebude to jenom tento týden, ale bude to celé dva týdny. Vždy v čase 13 až 15. To je Hit Radio. Za chviličku Jason Derulo, taky Coldplay a teď ještě malá připomínka dnešní snídaně šampionů. O co jste přišli, pokud jste neslyšeli?
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou udělané tak, že to pochopíš až jako dospělej. Si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
3: South Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělý.
2: Na to se koukal, když mi bylo 7, jasně.
4: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí. A potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
2: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
4: Je to tak, ještě od AI, no. Proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsou měli teda 8 děti, jasmín.
2: A děti jsou. Tak a pro dospělé.
4: Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
2: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se musím zítra nemusíme chodit, si myslím, no.
3: A ten první byl dobrý.
1: Ty jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
5: To jsou místa, kam se vracíš.
1: Lidi, které znáš.
5: A věci, na které jsi hrdý.
1: Na Hit Radio Zlín.
5: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
5: Kam si jít zaběhat?
1: Kde vyrazit do letního kina?
5: Kam se chodíš v letě uchladit, nebo kde to prostě žije?
1: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
5: Žijeme Zlínský kraj.
1: Celý květen na Hit Radio Zlín.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
11: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
12: Říkáte si, že...

0: více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pohodovější pondělní odpoledne, 13.37, posloucháte Hit Radio a jdeme na hokej. Dneska odpoledne v 16.20 hrajeme s Norskem, tak schválně, jestli taky porazíme levou zadní jako Slovensko. Teda, to byl zápas se Slovákama, co? To byly nervy. Konečně jsme viděli na vlastní oči, co znamená to typické české rčení porazit někoho levou zadní. Mimochodem, já když jsem dal video toho vítězního gólu k sobě na sociální sítě, můžete se podívat na Instagram Jirka Pelnář a taky na Facebook, tak jsem ještě přišel na to, že na Slovensku nemají Instagram, protože na Instači je klid, ale na Facebooku tam dostávám od našich bratrů takovou bídu, ale brutální bídu za tu levou zadní. No, nedá se nic dělat, no, pořád mi píská v uších, to je pravda, ale za ten vtip to stálo.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin 44 minut. Ještě v rychlosti jedna zpátečka k tomu víkendovému zápasu Československo na mistrovství světa. To je vždycky jako horký téma, že jo, protože spoustu z nás tak máme známí ze Slovenska, třeba Maja Švagrová je ze Slovenska, ty tady koukám, že třeba tady, ahoj Jiříku, to jsi měl být u nás doma, sledovali jsme hokej s manželem, je Slovák. Máme stále tichou domácnost, mi tady píšete do zpráv. Zdraví Péťa, zdraví Jana. Jak to vlastně jako funguje? To mi dejte vědět na 777-937-777. Jak to funguje u vás doma, v domácnosti, když prostě máte to československé soužití a dojde na mistrovství světa v hokeji? A Česko vyhraje. To by mě jako zajímalo. A ještě teda jako nějakým sporným gólem. Dejte vědět, jak to vypadalo u vás doma, jsem na to sám zvědavej. My si dáme za chvíli další hity, dáme například Činasky, Zitem Vákum, nebude chybět ani Skript a Vilájem a jejich Síň slávy, když jsme u toho sportu. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
7: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
6: Souhlasím.
8: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. skupina Činasky, Vákuum. Tak v pondělí takhle odpoledne, většina z nás má asi pocit, že má v hlavě trošku vákuum, tak my vám to vzduchoprázdno vyplníme, a to nejnovějšími zprávami. Lucie, už za chviličku.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Se zúženou vozovkou počítejte na Příkré ulici ve Vizovicích. Pracuje se taky na hlavním tahu přes Hošťálkovou. Tady se setkáte i se semafory. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky pro bazén. www.proxim.cz.
3: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
4: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat také v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Až 93% škol má pravidla pro užívání mobilů ukotvena ve školním řádu. Zhruba polovina ze zbylých 7% je plánuje zavést od 1. září. Jaká rizika se s přítomností mobilů ve třídách pojí, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
15: Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Regulace je proto v řadě škol vnímána jako součást prevence. Data tak potvrdila, že školy mají už dnes možnosti, jak pravidla nastavovat a vymáhat v rámci platné legislativy prostřednictvím školních řádů.
14: Využívají také různé praktické nástroje, například odkládání mobilů do boxu nebo skříněk. VZP chce otestovat preventivní program pro lidi s nadváhou nebo prediabetem. Má zlepšit jejich zdravotní stav nebo zabránit rozvoj dalších potíží, například cukrovce. VZP přispěje i firmám s větším podílem zaměstnanců, kteří absolvují preventivní prohlídku nebo nepovinná očkování. Teď ještě pohled k nám.
1: Klub českých turistů letos ve Zlínském kraji obnoví 925 kilometrů turistických tras. K tomu zkontroluje a případně doznačí dalších 1505 kilometrů cyklotras a zajistí údržbu či výměnu 120 směrovníků a turistických map. Na tyto akce přispěje Zlínský kraj částkou 600 tisíc korun.
16: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
17: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
16: www.elektrološák.cz.
1: Úterní obloha bude jasná. Můžeme se těšit na příjemných 26 až 29 stupňů Celsia. K tomu zafouká slabý vítr.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál. 2 hodiny, 3 minuty. Jak se máte v pondělí? Dobrý všechno? Chce se vám pracovat? Moc ne. No tak si budeme povídat. Vždycky ve 2 odpoledne si tady společně povídáme. Čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit. A dneska to bude na velmi zásadní téma. Rodinné vztahy. A obzvlášť, jestli máte sourozence, tak budu potřebovat vědět váš názor. Už za chviličku dáme si jeden hit, pak vám řeknu, o co půjde. Buďte s námi.
12: Hit Radio.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Ano, to se nám velmi hodí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Když žijete se sourozencem a ještě navíc jako ideálně máte společný pokojíček, když vyrůstáte, tak je to trošku sweet a taky trošku psycho. Psycho prostě. A já tady mám pro dnešní díl našeho pořadu Pravda nebo bullshit celkem zajímavé tvrzení. A tady naši odborníci, naši
1: vědci
0: tvrdí, že holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% víc ve stresu, než ty, které ty bratry nemají. A je jedno, jestli je to brácha starší nebo brácha mladší, ale prostě to soužití s tím bráchou, tak to vás doslova prostě jako vyšokuje. To vás vystresuje, takže holky, jestli jste vyrůstali s bráchou, teď budu potřebovat vaše příběhy. Kolikrát jste kvůli němu brečeli, kolikrát vás zase na druhou stranu kryl před rodiči, kolikrát jste museli být neustále ve střehu, protože měl nejapný poznámky, třeba i v pubertě, nebo vám dělal nějaký aprílový žertíky, jo, já nevím, prostě kolikrát vám zničil psychiku. Je pravda, že jste opravdu tak moc ve stresu životním, kvůli tomu, že jste měli toho bráchu? Nebo respektive stále máte, ale beru to tak, jako že jste s ním vyrůstali. Dejte vědět, 777 937 777, můžete psát zprávy, posílat hlasovky, to už nechám na vás.

0: Shakira Zoo na Hit Radio, tedy Zoo, je přesně 14.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 78%, nebo respektive jinak. Holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% víc ve stresu. To znamená, že dneska potřebujeme zjistit, jestli 78% je, pardon, opravdu to správné číslo. Píšete zprávy na 777-937-777, holky, dámy, slečny, ženy. Vy, které máte bráchu, jo, potřebuju příběhy, jaký bylo s nima vyrůstat. Adela třeba píše, ahoj, no tak podle mě je to hloupost, bratry mám dva a ve stresu moc nejsem, spíš naopak mi přijde, že se tak jako podporujou a právě ne úplně pomáhají, ale tak jako posilujou psychiku. Posilujou psychiku, no to vlastně jako může být ono, na druhou stranu, jo. Když je člověk pořád ve stresu, tak vlastně pořád se ta psychika zaciluje. Ahoj, já mám dva bráchy, jsem prostřední, ale ve stresu jsem nikdy nebyla, rozhodně jsem teda ale zocelená, což se mi v životě nestratilo a ještě mě to posílilo. Dokázala jsem si plno věcí zařídit sama, v 18 jsem vypadla z baráku, takže se vše hodilo, žádné hraní s panenkama, ale spíš to byly jako honičky a vesměs jsem se musela i prát, na koho ukázali, byla bitka. Dodnes na to ráda vzpomínám, zdraví babička Janička. No to jako není stresový prostředí, žádný panenky, ale místo toho jít ven a rvát se. Nevím, je to úhel pohledu samozřejmě. Co vaše příběhy? Je to tak, dámy, slečny, že když máte toho bráchu, tak jste prostě byli ve stresu? Nebo si to už člověk jenom neuvědomuje? 777 937 777, pište, volejte.

0: Daše a s dětem Austin na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% více ve stresu, tvrdí vědci. Je to tak nebo ne? Na 777-937-777 mi posíláte vaše zkušenosti s tím, že když vyrůstáte s bráchou, jaký to soužití bylo. Wendy píše, ahoj, já jsem vyrůstala mezi 5 bratry a nakonec jsem jediná zdědila po otci ježdění na kamionu a na autobus jsem se dala sama. Vyrůstala jsem převážně s o 6 let staršími kluky, takže mě bavily různý sporty víc než si hrát s panenkami. A už jsem pomalu 24 let za volantem, tak hezký den všem přeje Wendy. No tak 24 let za volantem, tak to vůbec Wendy asi neví, co je stres. To už je úplně v pohodě, úplně vyčilovaná. Ahoj, já mám 2 bráchy, tak to už jsem četl vlastně, tady, já mám 4 bratry, jsem uprostřed a stres to byl, co nebylo hotovo, musela se máknout já, jako jediná holka se zodpovědností, ale ono jak to vyrůstáš, tak ti to nepřijde, že je to stres a záhul a prali jsme se jako koně. Díky za tuhle zprávu a ještě Monča tady má, ahoj, hele přesně to sedí, já mám 3 bráchy a dětství bylo s nima šílený. Nehrála jsem si s panenkama, ale s autama, protože na panenky už nezbyly prachy. Nosila jsem oblečení po těch 2 starších a šatů jsem měla pár. Doteď z nich mám nervy a to mi je 37. Zdraví Monča. Tohle já beru jako finální zprávu. Děkuju za to. Vypadá to, že tady vědci se možná trošičku sekli, že to nebude 78%, ale možná to číslo bude ještě možná daleko vyšší. No, tak holky, nemáte zač, no. Já jsem třeba mladší brácha, mám starší segru a taky si myslím, že je úplně v pohodě, že to muselo být úplně v klidu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Paček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.

0: Je 14 hodin 35 minut, pondělní odpoledne v plném proudu, za chviličku ještě Linkin Park a taky jeden český známý boyband. A pokud jste vyrůstali v 90. letech a na začátku milénia, dámy, holky, děvčata, tak předpokládám, že jejich plakát ve vašem pokojíčku byl taky. Z těch cizích tam mohly být kdo? Třeba Backstreet Boys, East 17 a další legendární boybandy, které ovládly 90. léta, vydělávaly miliony a dokázaly vyvolat takovou hysterii, že vlastně po rozpadu některých kapel tak dokonce vznikaly linky důvěry pro fanoušky. To jste věděli? Ono to spíš bylo teda pro faninky tenkrát, ale ty linky důvěry opravdu existovaly. To je třeba jedna z krásných informací, kterou si můžete dozvědět v nejnovějším dílu našeho podcastu, který pro nás dávají dohromady naše kolegové z Rádia 90. Je to podcast Vypalovačka. Můžete si ho poslechnout na klasických streamovacích platformách, anebo doporučuju třeba YouTube, tam si zadáte akorát do vyhledávače Vypalovačka, ono vám to hned vyskočí, abyste taky mohli na ty naše kolegy koukat, když už je u toho budete poslouchat. Takže jestli vás něco bolí, tak předpokládám, že hudba vás vylečí, protože hudba je náš lék. Teď už asi víte, kam směřuju. Takže tohle bude boyband už za chviličku a teď ještě taky upoutávka na to, co přijde od 15 hodin. To je taky kolikrát dobrý boyband. A nejenom teda boyband. Naše odpolední show v 15 hodin se na vás těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dobré ráno, zase po víkendu se slyšíme, dneska na 15. hodinu startuje opět odpolední show, samozřejmě bez Šárky, ta si válí svoje šunky někde v Řecku, my si to tady ale společně stejně tak užijeme a hlavně budeme se probírat po víkendu. A rovnou se zeptám, zapřemýšlejte nad tím, co jste dělali o víkendu, budu se na to ptát.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy, o

0: Linkin Park na Hit Radio přesně ve 3:15. Za chviličku ještě profesor Green, Emily Sandé, taky Nickelback. No a v 15 hodin začíná naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne v práci. Přežijte pondělí, zítra v pravé poledne se na vás zase budu těšit. Ve 12 hodin srdcovky a mezi 13 a 15 hodinou, pokud rádi čtete a máte rádi detektivky, tak si budete moct vyhrát fantastickou výhru, a to sérii 12 detektivních příběhů od světově proslulé spisovatelky Lizy Reaganové. To všechno zítra mezi 13 a 15. Mějte se krásně.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
3: Já ho už naplánovala.
4: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
2: Prostě posadíme naše do restaurace
3: a budem řádit.
4: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
5: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
6: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký že slíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
7: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Hit Radio.
14: Makes me feel

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici 1. máje v Kroměříži. Tady máme nehodu dvou osobních aut, která se vyšetřuje. Jinak nevidím žádné komplikace jiné na cestách ve Zlínském kraji, tak prosím vás, klepu na dřevo na hlavu, ať nám to vydrží. A při tom pondělku hlavně máme na cestách klid. Kdyby se to změnilo, tak vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Vozdenská. Od 28. května do 3. června se ve Zlíně otevře oblíbená kavárna Potmě. Návštěvníkům nabídne netradiční zážitek bez světla a vizuálních vjemů. Na chvilku zpomalí a vstoupí do prostoru, kde oči odpočívají a ostatní smysly ožívají. Ve městě bude v rámci Zlín Film Festivalu. Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Bude převážně slunečno, ale malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu. Teploměry mohou ukazovat až 32 stupňů Celsia. Ve čtvrtek se ale mírně ochladí a v neděli mohou přijít bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzínových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd.
7: Hokejový servis Hit Rádia.
10: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání skupinové fáze mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři patrně sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, který dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Utkání začne v 16:20, tak držíme palce.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
7: Počasí v 5 slovech.
0: Dneska absolutní dokonalost. Bez komentáře.
7: Hit Radio Zlín.
0: A tento týden odstartujeme odpolední show hodně z ostra, protože tady nesu lístky na kapelu Lucie, Bena Kristová, Kateřinu Marii Tichou. Já nesu lístky na Karpaty Fest. Co za to budu chtít? Jenom odpověď na jednoduchou otázku. Vrhneme se na to za chvilku, takže prosím vás, nachystat telefony 601 13 13 05. Za chvilku se na to vrhneme.

0: A to celý tento měsíc. A v každém týdnu vždycky hledáme něco trošičku jiného i pomoci a díky vám. A teď je tady prosím vás tenhle týden téma, které je mi velice blízké. Jídlo na festivalech. Mně přijde, že v létě se nestravuju prakticky vůbec nějak jinak, protože já jsem furt po nějakých festivalech, takže si to rád užívám. Bohužel, ale to se taky vlastně někdy stává, že si kolikrát pamatujeme z nějakého festivalu nějaký top burger, top maso trhané něco a kolikrát víc jak nějaký koncert. Ale já vám nadělím vlastně oboje, protože za odpověď na otázku, kde jste měli nebo je pravidelně podle vás nejlepší občerstvení v rámci festivalu v našem kraji, nebo kde jste měli třeba nejlepší životní burger, hrance, nudle a podobně, nebo cokoliv, co k festivalu patří, tak za to nadělím hned dva lístky na Karpaty Fest. 601 13 13 05, ale že voláme hned.
1: Žijeme Zlínský kraj. Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly

0: Velmi oceňuju, že tady je odpolední show na Hitrádiu Zím, přesně na 4:15, ten zájem o lístky na Karpaty Fest a zapojení se do této soutěže o ty lístky je obrovský. My to tady jenom skáče, kolik nepřijatých hovorů bohužel máme, protože první a tudíž vlastně nejrychlejší s lístky odcházející je taky Janča. Jani, dobré odpo.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj Jani, prosím tě, tak ty samozřejmě pojedeš teda na Karpaty Fest, jenom taková jako menší podmínka, musíš mi říct, kdy naposledy ses na nějakém festiáku hrozně dobře nacpala, jakože fakt, jakože si na to vzpomínáš, že to byl třeba burger neskutečný, nebo něco podobného.
1: Tak já miluju teda řecký gyros a konkrétně na Karpaty vždycky přijede pravý Řek a prodává tam řecký gyros a ten je prostě úplně boží. Luxus.
0: Jestli to teďka poslouchá, tak pravděpodobně ti za tyhle věty dá ten gyros zadarmo. Ty to tak prostě počítáš, že jo?
1: To ani ne, ale půjdu tam prostě znovu letos.
0: Jasný, tak jo. Prosím tě, jenom taková podotázka, jestli si vzpomeneš, kdy budou Karpaty, jestli máš na ty 3 dny volno.
1: Samozřejmě, to je prostě nejlepší akce tady v regionu.
0: A je to přesně za měsíc a za jeden den v pátek, takže půjdeš sama, nebo jak
1: no,
0: si to?
1: Tím, že bydlím ve Slavičině, tak tam jdeme komplet celá rodina, rodiče, tchýně, prostě všichni.
0: To je skvělý, tak je hlavně veme ten gyros, ať mají vzpomínku, jo?
1: Určitě ano. No,
0: koncert je jedna věc, tak to je kvalita, to každý rok, ale to jídlo kolikrát v nás nezanechá takovou tu větší jako myšlenku. Tak jo, užijte si to, měj se krásně.
1: Super, děkuju taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: tě pitbull a Dio, na Hitrádiu Zín, plní show, a ač mě to trošičku překvapuje, tak Otrokovice jsou město, které už dlouho v republice udává trendy. Aspoň co se týká dopravy. Je vlastně možná ještě víc překvapivé. Spolu s Besipem v roce už 2018 jako první přišli se strategií, jak zabezpečit klidné beznehodové cestování, což se do velké míry samozřejmě podařilo. Už teďka ta nehodovost třeba v Otrokovicích je mnohem lepší jako dřív, čili nižší, ale prý se to bude teďka opět jako první v republice kompletně upravovat a hlídat. Pro představu to může, já nevím, znamenat víc policistů na přechodech v nějaké kritické časy, někde třeba i další radary, retardéry, někde jinak značky, překopané křižovatky. Spadá do toho prostě obecně ta správa těch cest a silnic. Je toho dost, ale směr je to fajn, tak cením, že se na to vlastně myslí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka eShop roku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
11: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
12: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Možná se vám tady na Hitradio Z teďka nebude líbit, co řeknu, ale na malou chvilku oslepneme a budeme si to hrozně moc užívat. Bude to fakt velký zážitek. Bude nás to i k tomu bavit, protože půjdeme po slepu na kafe. Míří sem do Zlína kavárna Potmě, která pendluje vlastně po celé republice, zastavuje všude možně. Teďka ji budeme mít na týden na náměstí už od tohoto čtvrtku. A co je zajímavé, že můžete jít i s dětma. Je tam normálně zlevněné vstupné do 15 let, což je taky fajn, že si to vyzkouší. Tak pro ně to možná bude jenom ta sranda, pro nás trošičku survival, protože přijdete do takové kukaně, kde je absolutní, ale že absolutní tma. A tam vás normálně obsluhují často i ti, kteří se v té tmě vlastně pohybují celý život, takže oni ví, co mají dělat. My jsme na tom trošičku hůř, my to budeme teprve zkoušet a s tím se ale počítá. Jen přemýšlím, jestli nebude lepší dát si třeba ledový čaj radši než kafe. Víme, jak to může dopadnout. Třeba takový ego a Robert Budiana jako docela těžce pochybu, že by tam do sebe sázeli nějakou horkou kávičku po slepu, tak se nechme inspirovat.

0: time.
1: Prosím vás, pěkně, tady na Hit Radio Zlín vám dám jednu velkou radu. Zhluboka dýchat. Zhluboka. Budete potřebovat totiž jako hodně trpělivosti. A to někdy. K tomu potřeba je trošičku té meditace nebo dechových cvičení. Protože budeme naše tatínky, maminky nebo v některých případech dědečky, babičky učit zase s internetem. Už chápeme, hluboký nádech nosem a hluboký výdech. Je potřeba, aby se taky vzdělávali, modernizovali v dnešním chytrém světě a teď se jim to může vyplatit, protože pokud jezdí senior taxi, co tady vlastně v kraji už zhruba rok funguje, tak za online objednávky mají možnost dostat výjezdy měsíčně zdarma. A jak oni mi vždycky celý život vždycky říkali korunka ke korunce, tak si myslím, že oni na to hodně uslyší a budou za to hrozně rádi. Jenom jim prostě musíte poradit s tím, kde se třeba mají jak registrovat na tom senior taxi, na tom internetu, kde to objednat, nebo případně zodpovědět otázku, kde máte ty internety.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
7: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
6: Souhlasím.
8: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
9: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
16: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
18: Senkor.
19: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: týdnem sešel a vrací se nám opět i na Hitradio Zlín, na všechny možné i podcastové platformy, nebo i na náš web další díl podcastu Vypalovačka, který je hodně o nostalgii, hodně o devadesátkách, někdy 80, někdy 7, někdy, no je, má širokou škálu toho, co se tam probírá, ale všechno je to nostalgie. No ale v posledním díle se otevřelo téma, které já jsem si jako uvědomil, že byla v devadesátkách jedna úplně běžná věc. Všichni jsme ji měli doma, všichni jsme ji měli ve svém pokoji a dneska už to tam nemá, ale lautr nikdo. Prosím vás, plakáty.
1: Vlastně nemám kamarádku, která by v tom jela jako podobně se mnou, jo.
2: Takže jste nevyměňovali plakáty jako u nás.
1: Ne,
2: já
1: vůbec.
2: Já jsem dokonce tenkrát vyměnil plakát za svačinu jako ve škole.
3: A nějaká honka chtěla
2: tej, kde ta se radši koho plakát jako jo.
3: Počkej, no tak to mě teďko zajímá.
1: No tak teď to musíš říct.
2: No Iveta Bartošová.
3: Ne.
2: No jako to jsem trošku odbočil od boybandu jako jo, ale vyměnil jsem ji za sváču, no.
1: Ty jsi ten plakát chtěl nebo si ho dal?
2: No jasně, že jsem ho chtěl.
3: Ne.
2: Nesměj se mi. U nás ve škole se normálně s těma plagátama a kšeftovalo. S těma kšeftovalo, jako.
1: Byla takový Pokémon kartičky.
2: Když tam byl vlastně. Backstreet Boys, přesně to jsem chtěl říct, tak to byla ta zlatá Pokémon kartička. Nedej bože, když to byl mega poster. Jo? To bylo
1: jo.
2: Zlato.
1: No to je pravda, to byly ty obrovský. Jak?
2: No třeba jsi musel koupit 4 popcorny, aby si z toho poskládal jeden plagát Backstreet Boys.
1: Pak se vytapetoval pokojíček, hele, jako. Hit Radio Zlín.

0: Taky Swedish House Mafia na závěr 15. hodiny. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice 1. máje v Kroměříži, tady se nám ještě došetřuje nehoda dvou osobních aut, takže tady projíždět opatrně, jinak naštěstí teda nevidím žádné další komplikace a snad se to nezmění. Kdyby jo, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Služba Senior Taxi ve Zlíně funguje už rok a město ji při výročí rozšiřuje o novou výhodu. Senioři a držitelé průkazů ZTP mohou nově získat 2 jízdy měsíčně navíc, pokud využijí online objednání přes webovou aplikaci. Cílem je podpořit online objednávání, které je rychlejší, přehlednější a méně zatěžuje dispečing. Uherskobrodským policistům se podařilo dopadnout kapesního zloděje, který má na svědomí 3 krádeže peněženek. Poškozeným způsobil škodu za více než 15 000 korun. Nyní mu hrozí až 2 roky za mřížemi. Kradl v restauraci anebo na hokejovém zápase. Ceny ropy prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Dnes v noci naměříme teploty okolo 12 stupňů. Zítra bude jasno a teploměry ukáží mezi 26 až 29 stupni Celsia.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
6: Hit Radio Zlín.
0: A mě to nedá, já musím pozdravit do Ostrožské Nové Vsi, protože jak se venku teďka poslední neudělalo ne teplo, ale že jako horko a vedro. Tak já bych si nejradši místo válení ve studiu vrhl na válení někde u vody. A právě do Ostrožské Nové Vsi, na to jejich přírodní koupaliště jezdím vždycky pravidelně a já tím tak zahajuju takovou kupačskou sezónu. Tak si tam teďka

další vlastně letní hit na Hit Rádiu Zlín, taky Kaskáda. No tak víkend za námi, doufám, že jste ho strávili jakkoliv, ale hlavně, že na sluníčku. Bylo fakt jako parádní počasí. To i včera nám to vlastně hezky vydrželo, dneska už tak mimochodem právě z toho víkendu na mě skáčou všude fotky videa z minimarketu, který se konal tady ve Zlíně na trzích, nebo na trzích pod Kaštany. Ta sezóna tam vlastně začala, mám vlastně radost z toho, jak to tam vlastně ožilo, jak to funguje, ale nebyl jsem se tam teda včera podívat, nějak jsem nemohl, nicméně je to škoda pro nás všechny, co jsme nedorazili, protože se dozvídám, že tam byla prosím pěkně čokoláda. Ne mléčná, ne hořká, ale čokoláda s příchutí játrovka, nebo kuře na paprice, anebo čokoláda s příchutí uho, univerzální hnědé omáčky. Takhle, jestli to chutnalo stejně, jak to zní, jsem vlastně rád, že jsem nebyl.

0: Hit Radio Zlín čváme, ať jste prakticky úplně kdekoliv. No a když teďka o víkendu letadlo z Egypta do Londýna nouzově přistálo kvůli powerbance, asi vás stejně jako mě napadne, že to byl nějaký asi neidentifikovatelný předmět, který nějak vibroval nebo vrněl v nějakém zavazadle, takže se všichni lekli, že nějaká bomba nebo něco, ale vůbec ne. Oni všichni ten personál toho letadla, všichni věděli, že to je powerbanka. Proč přistáli teda? Protože byla napíchnutá na zařízení a nabíjela nějaké zařízení za letu a to se nesmí. Litiové baterie můžou splanout nebo může vzniknout právě nějaký problém a proto dle bezpečnostních opatření, když něco takového se v letadle děje, se musí hnedka přistát, když se na to přijde. A teď prosím, kolikrát jste si v letadle takhle nabíjeli telefon? Budeme dělat, že nikdy.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
9: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horkýže Slíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: Czech.cz, Koupáček. To si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Ahoj, baví tě filmy a seriály? A chtěl bys si s Mijakem zahrát? Právě teď hledáme nové dětské herce. Můžeš poznat nové kamarády a zažít něco nezapomenutelného. A neboj, zvládne to každý, tak se přihlas na casting a třeba se uvidíme. Těším se na tebe a nezapomeň, hvězda můžeš být právě ty. Casting proběhne v sobotu a v neděli, 30. a 31. května v Epicentru Zlín Film Festivalu, v budově UTB v Přízemí. Více informací najdeš na castingovka.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Největší známý živý organismus na světě není plejtvák obrovský, ale něco mnohem prý většího. Je to houba. Václavka Smrková. Nevěříte? Ono záložka Google obrázky vám to docela rychle vysvětlí, proč to tak je.

0: Tak já už prosím vás i za vás, hlavně doufám, že jedete z práce, že už dneska máte klid, že to nemáte tak, že na tu práci nebo do té práce teprve jako míříte, že už je to naopak. Stažené okýnko v autě a užíváte si toho skvělého počasí a jenom tak dál, jen si ho užívejte, dokud ho máme. Jak je zvykem, samozřejmě nevydrží věčně, i tady na Hit Radio Zlín si o tom musíme říct, že holt někdy v polovině týdne má přijít studená fronta a ochladí se. Jako takhle, nic radikálního, půjde to jenom o pár stupňů níž a furt má být jako relativně hezky, ale tady to vodní, takové to horké počasí bude max do středy, klidně. Ale prosím tam nahoru a zařizuju, aby na víkend zase bylo parádně, já se chci jít někam už koupat. Jestli se podaří, nevím, tak dobré vztahy s tím nahoře teda jako nemám, ale možná se podaří. A když tak mi pak poděkujete, není zák.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prostě posadíme naše do restaurace
7: a budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: www.vedro.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení lodží a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
5: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Zlín.
6: Zlepšit.

taky jeden z největších hitů poslední doby, Tones and I, Dance Monkey, na Hit Radio Zlín, taky jako mockrát předělávaná věc. No a pak jsou hity, které ale všichni známe, jsou velmi populární, velmi slavné, ale nikdy nikdo je nepředělá. A já vlastně nikdy nevím proč, tak jedním z nich je Rehab, In My Head. A možná, že uslyšíte, tak nejen, že si vzpomenete, co to je za hit konkrétně, ale pak pochopíte, proč se nepředělává.

0: Koho dobrá hospodská vypalovačka. Dvě minutky do 17. Jdeme na cesty. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí vidím stále jenom jednu jedinou komplikaci, která už se nám táhne asi od 2 odpoledne. Ulici 1. máje v Kroměříži, nehoda 2 osobních aut. Já myslím, že všichni už jsme tam dneska minimálně jednou projeli a viděli to. Tak počítat teda s menším zdržením, jinak nevidím nic dalšího. Aspoň, že nic nepřibývá. Vaše dopravní info. Volejte na 800 511 611.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silniční sítě nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. K nehodě se zvířetem v regionu v průměru dochází každé 2,5 kilometru. Nejčastěji jde o srny, divočáky nebo zajíce. Statistiky ale evidují i případy se psy a dokonce s jedním vlkem. Nejrizikovějším místem je silnice 2. třídy u Frištáku. Tam během půl roku došlo k 7 střetům se zvěří. Žena z Přerovská si zaplatila za ezoterické služby a přišla o spoustu peněz. Nechala se nalákat na inzerci na sociálních sítích, která nabízela různé služby ezoterického charakteru. Nabídka spočívala ve výkladu karet, zajištění hojnosti, obdaření láskou a zhodnocením financí. Místo štěstí a úspěchu ale nakonec přišla o více než 1 milion korun. Policisté se případem zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Slabiny ve zdravotní a sociální péči často pociťují lidé s vážnou nemocí. Po vyslechnutí diagnózy mnozí čelí nejistotě a ocitnou se bez pomoci. Oporu jim nabízejí neziskové organizace. O zkušenosti se dělí i pacienti nebo rodiny, které si těžkými situacemi sami prošly. Ze stejného důvodu byl založen například nadační fond Úsměv nejen pro Krištofa. Onkologicky nemocným samoživitelkám nebo seniorům pomáhají platit jídlo, léky i bydlení. Nadační fond funguje 5 let. Úterní obloha bude jasná. Můžeme se těšit na příjemných 26 až 29 stupňů Celsia. K tomu zafouká slabý vítr.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
6: Hit Radio Zlín.
0: Roky se vymlouvám a jak už je docela kvalitní na jakékoliv větší turistické trasy tady po našich lesích v kraji, když mě někdo tahá, jako pojď ven, tak říkám, bych se ztratil. A bohužel, tahle výmluva už době fungovat nebude. Asi to jinak nepůjde a budu muset do přírody. Prý se tomu dneska říká les, nebo co?

jaký náhodou velká petelice DHT, tady na Hit Radio Zlín odpolední show. A jinak herec Johnny Depp prý přijede do Česka. Konkrétně do nemocnice v Táboře podpořit všechny na dětském oddělení. To hrozně hezká zpráva, jenom je tam menší problém, on prý nemá na letenku, tak jestli by mu nikdo neposlal 50 tisíc. A prosím vás, možná pro někoho šokující zpráva, ale je to podvod. Šokující odhalení pro někoho, ale přesně takhle se další žena nechala napálit, kdy si myslela, že si s ním dokonce píše, on psal mimochodem česky, no a Johnny Depp řekl, že teďka nějak nemá prachy, že potřebuje na letenku, aby právě do toho tábora mohl přijet na to dětské oddělení a tam podpořit. Tak mu ty prachy poslala. Poradil bych, jak se tomu vyvarovat, ale tímhle příběhem už mi došly všechny argumenty a už prostě nevím, co radit. Tak buďte na tom internetu prostě jenom opatrní.

0: Tady a teď odpolední show na Hitradio Zlín, ale zítra ráno bude snídaně šampionů. Tak, jak jsme zvyklí zase od rána. A prosím vás, zítra na 8. tady budeme mít speciálního hosta. Nebo hostku, hostkyni, no něco takového. Protože za naší ranní dvojicí dorazí na 8. taky naše nová Grand Miss České republiky Dominika Aláčia. Já jsem chtěl říct, že to je jako prostě miska, ale ono se to dneska dělí. Jo, jestli Grand Miss, pak je International Miss a podobně. Já tomu moc nerozumím. Já doufám, že i tohle nám tam trošičku odůvodní a vysvětlí, jestli ta Grand Miss je jako opravdu jako nejvíc jako Grand, jestli to znamená jako nejvíc, nebo jestli dostane nějaký Grand. No, dozvíme se zítra v 8.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio.
2: Ahoj Richarde, vítám tě u nás.
3: Ahoj.
2: Prosím tě, já jsem se tě chtěl už minule zeptat, jestli náhodou nemáš nějaký tip na zajímavý místo, nebo prostě nějakou aktivitu.
3: Aha.
2: No, hele, mně se často stává, že bych jako vlastně i něco podniknul, nechci sedět doma a koukat na telku, ale tak nějak prostě skončím u té televize, no.
3: Klasika. Hele, to znám, úplně ti rozumím. Zkusím, takhle z hlavy. První mě napad nějaký adrenalin pod střechou. Motokáry, laser game. V Praze máme větrnej tunel.
2: O, jakože volný pád.
3: Jo, to je totální fičák. Fakt zážitek na celý život.
2: No, tak skvělý.
3: Pak určitě nějaká únikovka. Říká se, že Česko je světovou špičkou v únikovkách, takže to si prostě vybereš podle tématu, podle hodnocení.
2: A jo, tak na únikovce je pravda, že jsem dlouho už nebyl a posledně mě to celkem dost bavilo, i když teda pravda to jsem neuniknul.
3: Hele, i tak je to dobrý. A do třetice...
2: Nějaký relax.
3: Nějaký relax. Relax je, když tak ta telka, že jo? Ale asi masáže, klasika, u toho se vždycky úplně...
2: Odreaguješ.
3: Jo, tam já vždycky úplně vypnu. A ani nevíš, jak jsi mi těmahle zážitkama nahrál vlastně, protože teď do 1. června běží zrovna na Slevomatu týden extra slev právě na lokální nabídky, takže to můžeš rovnou využít.
2: Ty jo, skvělý, tak vážení posluchači, nevím jak vy, ale já jdu na Sleváči hledat únikovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tak se taky tak někdy cítíme. A možná, že i dneska na pondělí 25. to tak vnímáme, kapela Jelen v oblacích. Na Hit Radio Zlín odpolední show. A dneska tady teda padly první dva lístky na letošní Karpate Fest. Soutěžit o ně budeme ale celý tento týden v odpolední show. Stačí se jenom dovolat ve správný moment a říct, na kterém festivale jste se naposledy fakt luxusně nadspali. A čím? Z toho burger, trhané maso, dneska tady zazněl gyros. Hodně očekávám, že uslyším teda asi populární trhané maso s domácíma hranulkama, to je asi taková ta největší klasika teďka, která když se dobře udělá, to už ke štěstí nepotřebuji vlastně nic moc. Tak zítra odpoledne další otázka a další dva lupeny do placu.

0: mírali gentlemani. Dokonce i Lucka Borhiová teďka sdílela jedno takové jako reelsko na Instagramu, že to je věc, která i prej nemůžeš jako odrazuje silně, když třeba ten chlap jako nepodrží ženě dveře a podobně. A okolo toho se starala samozřejmě obrovská debata. Takhle, já tohle vůbec řešit nemusím, já jsem v tomhle směru gentleman, jak má být. Já dokonce přidržu a zavírám dveře od auta manželce, od auta. Protože vím, že jinak by s nima třískala, nechci se vztekat, ale to je věc druhá.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
7: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlin.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

dopolední show pro dnešek rozloučit. Dneska se s vámi loučím. Zítra se budu nejenže těšit já sám na 15. hodinu, ale se mnou i dva takové malé balíčky radosti. Budu sebou mít další dva lístky na Karpaty Fest. Pokud je chcete, tak se jen zeptám, kdy naposledy a na kterém festivalu jste se fakt dobře najedli a co to bylo. Protože to jídlo k těm festiákům prostě patří, tak i na to se často těšíme. Tak zítra v 15 plné polní.

0: Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při cestě na Pustevny z prostřední Bečvy počítejte s pracemi na vozovce. Budou probíhat až do konce června. Je zde vedený kyvadlový provoz. S ním se setkáte i při průjezdu obcí Držková. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
3: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín. Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
1: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na dálnici D7 u Smolenice je řidičům k dispozici nová oboustranná odpočívka. Detaily doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
11: Řidičům nabízí celkem 94 parkovacích míst, z toho 28 stání je pro nákladní vozidla, tedy kamiony, 52 míst pro osobní automobily a 14 pro autobusy a karavany. Nové zázemí zvýší bezpečnost i pohodlí na celé trase mezi Prahou a Chomutovem.
10: Celkové náklady se vyšplhaly na 118 milionů korun. Český hydrometeorologický ústav zavede od 1. července nový výstražný systém. Zaměří se na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro veřejnost i bezpečnostní složky. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Zlínský kraj. V programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se také Zlínského filmového festivalu.
12: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
13: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
12: www.elektrološák.cz.
10: Ranní teploty budou klesat na 14 až 10 stupňů, v údolích může být chladněji. Obloha zůstane jasná nebo skoro jasná, den slunečný, místy tropický. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Slabý během dne, kromě západní poloviny Čech, mírný vítr od severu.
14: To byly další aktuální zprávy. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Budeme vám hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. A pochopitelně pro vás taky sledujeme dění na ledové ploše. Česko právě teď bojuje s Norskem. Tak budeme držet palce. Hit Radio. Za mikrofonem Michal Pospíchal, přeju hezké pondělí s datem 25. května. A teď si vyrazíme do Austrálie za partičkou Inexis. Tohle je jejich

Tohle je velká romantika, taky krásná nostalgická hudební vzpomínka. 10 minut po 18. ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nám teď je připomněl Flying Pickets a hitovku Only You. Kromě toho, že vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. milénia, vám přinášíme taky čerstvé informace z ledové plochy. Mistrovství světa je v plném proudu. Česká republika dnes vyzvala Norsko. Aktuálně tady běží už 15. respektive odehrálo se 5 minut z té třetí třetiny. Ta nám před 5 herními minutami začala a aktuálně ten stav je v neprospěch našeho týmu. 2-1 pro Nory. Nicméně víme, že Češi se umí ve třetí třetině pravidelně docela slušně hecnout, tak si budeme moc přát, aby to byl i ten aktuální případ a doufám, že vám už brzy přineseme informaci o tom, že je minimálně vyrovnáno a pak taky, že dál padaly góly do té správné klece. Marky Mark, Shackless, Praise You, nebo ISMC, to budou příští minuty tady na Hit Radio. To nejlepší z 80. 90. milénia hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic každý všední den mezi 18. a 21. hodinou, tak si to podívejte.

0: Tuhle věc jsme měli možnost poprvé slyšet v březnu roku 1994. Od té doby to je klasika tanečních parketů. I dodnes všech retro diskoték a oldies party. I SMC, Think About The Way. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který dál bude třeba i takhle romantický. Bangles, Eternal Flame. I to pro vás máme připravené do dalších minut. A nebo klasiku v podobě Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. I to je věc, kterou za okamžik na Hit Radio určitě uslyšíte. I tohle vám rádi připomeneme. Nemáme úplně dobré zprávy z ledové plochy, protože tam začala situace housnout. Norové nám dali třetí gól, aktuální stav tedy 3-1 ve prospěch Norska. Ale stále jsme ztratili naději a držíme palce českému nároďáku.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle partu asi netřeba zevrubně představovat, skupina Divoký byl Plakala. No, zatím to vypadá, že bude plakat český nároďák, poněvadž a protože Norové nám dokázali vstřelit další gól, tedy aktuální stav na ledové ploše 4-1 v náš neprospěch. No a do konce té třetí třetiny máme nějaké 3,5 minutky, takže už tam není moc prostoru na to zazářit, ale v hokeji se občas zázraky dějí. My věříme v dobré konce, tak doufejme, že se opravdu nějaký ten zázrak stane a nakonec ten zápas dokážeme otočit. Konec konců hokej nám historicky mnohokrát ukázal, že i během jedné minuty se dá otočit celé utkání naprosto na ruby. Tak snad to bude ten aktuální případ. Máme pro vás další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. No a teď si dáme tuhle klasiku 80. Taneční parkety v roce 1987 patřily singlovce Soul Survivor. CC Catch je partička, která vydala svou desku Like a Hurricane, na které se objevila tahle hitovka. Hrajeme na Hit Rádiu.

0: další obrovský hit, který jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Byl to pokus, který nevyšel. Šestíčko dnes se celku trenéra Radima Rulíka nepřálo. 4-1. To je finální skóre. Vítěznou hymnu si dnes poslechnou Norové. Zásadně nás to neohrozilo a možná vlastně dobře, že jsme ušetřili trošku sil. Zítra nás totiž čeká jednička skupiny Kanada. Utkání startuje ve 20:20. Tak zítra budeme o to víc držet palce a fandíte českému nároďáku. Fandíme taky těm nejlepším hitům. 80. 90. a milénia, toho je playlist hudebního speciálu Hit Rádia Classic plný. No a připravenou pro vás máme třeba partičku Foo Fighters. Chce se mi říct, že tohle je legendární věc. I s poměrně vtipným videoklipem Learn to Fly. I takové budou příští minuty na Hit Rádiu. Díky, že držíte vlnu. Hit
1: Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
7: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
2: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
10: Hit Radio. 7:00 je tady, vy posloucháte Hit Radio a dneska jsme tady na vás rovnou tři, tak buďte s náma. Hit Radio. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Vršanský, tak je tady Vincent Navrátil.
11: A taky je tady, ahoj, Andrejka Bezděková.
12: Ahoj, ahoj.
10: Mně se líbí, jak se sejdeme, vždycky máme mezi sebou slečnu, která rozumí sportu než my, jako úplně všude. Ona se dívala na ten zápas s Norskem, jak to vypadlo? Jak to dopadlo spíš?
11: No, no, jak to vypadlo je možná
12: přesnější. Ještě jsme nevypadli jsme, ale skončilo to mrzením 1-5 pro Nory, ale pozor, jistě nebudeme smutní dlouho, protože zítra se chystáme na Kanadu.
10: A to možná vypadlo.
11: A to je jako, že to nám má dát naději tady to, jo?
12: Tak dokud dýchám, doufám.
10: O toho jsme tady, Chris Cross.

0: Posloucháte Hit Radio City? Máme 19 hodin a 7 minut k tomu. Black právě teď. Mistrovství světa v hokeji, Česko-Norsko, dopadlo to, jak to dopadlo. Přátelé, vždycky, když je to mistrovství, tak já si vzpomenu na tu hokejovou výzbroj, kterou mám už čtvrtým rokem ve skříni. Já jsem si ji totiž koupil v bláhový naději, že díky tomu, že si ji koupím, začnu hrát hokej. A to symbolizuje ty investice, co jsme udělali do něčeho, že když si to koupím, budu to dělat.
1: Tak já jdu začít jmenovat, jo? Takže já jsem si takhle koupil přesně golfový hole, potom jsem byl jednou na golfu. Udělal jsem si hudební studio, potom jsem udělal půlku písničky. Malířské studio, pomaloval jsem maximálně tak sám sebe. Já prostě nevím, proč chlapi tady to mají. Chlapi mají tu potřebu dokázat si, že ten koníček myslí vážně tím, že si koupí tu nejdražší věc, která je možná. Holky, vy to tak máte taky? A tady máme reprezentantku i holek a zeptáme si, Andrejko?
2: Holky mají tendenci nerozvážně utrácet jenom za esteticky krásné věci. Kabelky, boty. Jo, to už si rozmyslí, jestli chtějí utratit za něco praktického.
1: Já jenom chci jako upozornit, milí posluchači, že kabelka Andrejky stojí víc než všechny mé životní chyby dohromady a do toho počítá mi finanční úřad. Takže ty si rozhodně rozvážná nebyla.
0: Andrejka, Vince a Dominik, my máme pohled na všechno a ze všech stran. Ale hity milujeme stejně. Jessica Polker. Hezký večer.

0: Posloucháte Hit Radio, 19 hodin, 16 minut, k tomu tohle byly Reddy Kirken, Černý brejle. No, trošku chmurní teď budem. Máme na vás otázku. Jaká je vaše nejhorší zkušenost, kterou zpětně hodnotíte jako nejlepší? Já jsem totiž byl na takovém koncertě, přátelé, a vystupovala tam zpěvačka, známý jméno, no dobře, Andrea Kalousová, a pod pódiem měla dva lidi. Celou dobu. A ona se s tím rvala neskutečně. Já si říkám, jo, to jí ocelí. Normálně si dala tohle, tak už ta holčina dá všechno. Máte něco podobného?
1: Já mám trošku něco podobného. Já jsem, když jsem byl mladý puberťák, tak jsem ten večer, kdy jsem přišel o své panictví, hrál flašku. A hráli jsme flašku a to je takový to, že když teda vás padne, tak si musíte sundat kus oblečení. Jasně. Já a pár lidí v místnosti už byli úplně nazí a konečně to padlo i jednou na tu holku, která si měla sundat tu podprsenku. Akorát, že ona řekla, že si nic nesundá, protože my jsme nahatý, ale pod stolem, takže ona, my bychom to viděli. Načiž já jsem se teda vylezl na ten stůl, nahatý, jsem si na něj sednul a jak jsem byl nervózní, no tak jsem si z něho, trošičku jsem si prdnul na ten stůl, nahatej. No tak to je trapná situace, ne?
2: Vinci, a můžeš mě prosím tě, nebo nám upřesnit, v čem přesně tě to zocelilo?
1: Tak jestli jsem po tomhle dokázal přijít o panictví, tak to už dokážete v životě cokoliv.
0: Andrej Kavin za Dominik.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.

0: na Hit Rádiu krátce před půl osmou. Chicago, ne ten muzikál, ale Hard to Say I'm Sorry. Hezký večer přeje Andrejka, Vincent a taky Dominik. Hledali jste v nedávné době pronájem? Prý je problém, když máte domácího mazlíčka. Takhle, podle zákona vám nemůže ten pronajímatel zakázat se nastěhovat, ale samozřejmě při výběru z více možností dá přednost tomu bez mazlíčka. Je tedy problém mít mazlíčka a hledat nějaký volný bydlení, aby tam to zvířátko nenapáchalo škody, že? Ale Andrejka do toho to vnesla úplně jiný vhled, protože nemusíte být pronajímatel, abyste se do toho vcítili.
1: A já se ptám. Nemůže to zakázat pronajímatel, ale může to zakázat partner, protože u nás se svádí trošku boj. Omlouvám se všem milovníkům koček, ale já nechci žít s chlupama na krku.
2: A tvůj přítel teda má chlupy?
1: Ten je bohatý na chlupy, má rovnou, má rovnou tři. A nejsou to pozor, žádný koťátka jsou jako obrovský.
0: Pardon, kdo se nechytá, to je Sebastian, jo? Baví se o Sebastianovi.
2: Počkej, takže a vy teda tím pádem spolu bydlíte nebo ne?
1: No, tak už to budou 3 roky, co spolu nebydlíme.
0: Šok.
2: A zkoušeli jste to spolu bydlet nebo ne?
1: Ale není to tak, že bych byla tak nenávistná, ale situace se má takhle, vysvětlím. V Liberci, tam je to příliš daleko a v Praze je to příliš malé pro ty kočky. Patová situace.
2: Milí posluchači, až budete vyprávět tady ten příběh někomu dál, tak prosím vás, hlavně nezapomeňte říct, že Bezděková a Sebastian spolu nebydlej, protože Sebastian má 3 jiný kočky.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

0: Rádio Zlín. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Hit Radio Classic. Byl nejlepší z 80. 90.

Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Luci, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky

0: www.tmedia.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Rádio Zlín.

0: už naplánovala.
1: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
2: Prostě posadíme naše do restaurace
0: a budem řádit.
1: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Taky tady nahlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš níčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.